0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Taky prosím tě.
3: Pepino, už toho máme dost.
2: My taky. Matýsek se posral.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1 Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a pak... No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala botou.
1: A dělal, promiň, ale dělal striptease, to si, vy jste mladý, tomu nebudete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
4: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
3: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
4: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
3: No, nejezdíme taxíkem.
4: No to asi ne, no. To je představa.
3: Nech toho!
4: S Pavlem v taxíku. No.
3: A víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to je? No, to mi řekni, to mě teda zajímá, no. Čím to je.
3: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nejsou stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

těch let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám.

tolik cest, co tě k ním dovedou.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: čerpacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Hezké páteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se potom, co vedoucí úřadu vlády ve čtvrtek potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministry oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie. 25 kapel z Evropy i ze zámoří a více než 35 hodin živé metalové hudby nabídne ode dneška do neděle v Plzni 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air. Do amfiteátru Lochotín v sousedství zoologické zahrady míří každý rok tisíce fanoušků z desítek zemí. Předzvěstí festivalu byl ve středu koncert švédské power metalové skupiny Sabaton. Šéf Hizbaláhu ve čtvrtek odpoledne odmítl středeční dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem a označil ji za kapitulaci. Příměří podle něj musí zahrnovat i jih Libanonu, kde jsou teď izraelští vojáci. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Národní tým se po duelu s Guatemalou přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu.
15: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude zataženo ráno jen v Čechách během odpoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky, ojediněle taky bouřky a až večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na východě Slezska naměříme až 23.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
14: Bouralo se na silnici číslo 38 u Jihlavy, máme tam hlášenou nehodu nákladního vozidla, jinak byste měli projet všude bez problémů.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
15: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Pěkný pátek vám přeje Honza,
16: Anabel
14: a Zuzka.
7: 3 minuty po 6. 5. června. Kdybyste viděli naše obličeje, jsme tady všichni veskrze pozitivně naladění. Každý z nás už má nějaký příjemný zážitky, třeba z městské hromadné dopravy, nebo z toho, že prší, nebo z toho, že jsme se dobře vyspali, tak doufáme, že jste na tom úplně stejně jako my.
16: Mně se líbí tvé tričko s Monalízou ve svetru, to je super.
7: Škoda, že ho taky nevidíte.
16: To uvidíte ve výzvě, ne? Pro pandu. Nebo se budeš slíkat?
7: Já se budu slíkat.
16: Sakra. Ale je fakt dobrý, přátelé. Tak já vám udělám storyčko, jak se mrkněte.
7: Tak je fakt dobrý. Opravdu. Fakt věřte nám
16: opravdu
7: to.
16: To
7: je jediný, co můžete.
16: Opravdu topový a prostá špička. Jediná hezká věc, kterou jsem dneska po ránu viděla. Takže...
7: Ježiš, to je krásný. Tak to možná trošku ošklý pro Zuzku, zrovna má hezké
16: spíšaty. Je, Zuzka je krásná samozřejmě, to jsem takhle nemyslel.
7: No nic, tak jsme se pochválili, tak pojďme teď si dát nějaký dalšího krasavce. Máme tady Aleše Brichtu, neboli tvůj oblíbený, jak
16: Aleš
7: to říkáš?
16: Brichten.
7: Aleš Brichten v uniformě Loukaje.
15: Rock Radio.

0: Edguy a Král bláznů, King of Fools na Rock Rádiu, 12 minut po 6. hodině raní. Co tady drbete?
1: Říkám, že přemýšlím, že svým pejsky koupím kočárek.
0: Jo, to je naše posluchače hodně zajímá.
1: Tak ptal se, co drbete, tak ti odpovídám, tak zareptej blbě.
0: Tak přátelé, nemáte někdo kočárek na pejska, že bychom tady udělali sbírku?
1: Jo, to by šlo, oni jsou docela drahý.
0: Hele, nebo můžem někomu zase udělat dneska radost, co ty na to, při pátku.
1: To je skvělý nápad, máme tady poslední dva lupeny do Strakonic.
0: Na Tři sestry opener 12. června, příští
1: ano,
0: pátek.
1: Ano, příští pátek, je to tak, přátelé, takže kdo byste měl zájem, napište nám klasicky na Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po 7:30 telefon. Dneska rozdáváme dřív, takže máte na to méně času, takže spěchejte.
0: A když to vyhrajete, tak tam klidně jeďte třeba v kočárku. Jdeme dál, Toto Hold the Line na Rock Radio.

0: kulendárium.
1: 20 minut po 6. pojďme na páteční oslavence s datem 5. června. Svátek dneska slaví Dobroslav, Dobroslava, Dobromír, Dobruše, jenom Dobroslav.
2: No tak to je krásný, to, takže dneska všichni lidi, kteří tvoří dobro.
1: Ano, ty jsi říkala, že jsi nějaký potkala v metru dneska, takže...
2: Myslíš tu osoplanou paní, která celou udělala.
1: Jo, smrkala štěstí. No, co se týče narozeninovců, tak dneska čestná zmínka. 76 let slaví moje oblíbená česká zpěvačka Jitka Zelenková, která, jak víme, ráda sladí hnědým cukrem, takže přejeme všechno nejlepší. No a pojďme na muzikanty. 45 let má kanadský kytarista a zpěvák Sebastian Lefebvre, doprovodná kytara kapely Simple Plan. Nádherný. 47 let má americký textař a basák Pete Benz z kapely Fallout Boy. Píše pro ně všechny texty.

Další je tady Nico McBrain s Iron Maiden, 74 let. Posíláme gratulace, odešel z kapely v roce 24. No a 52 let slaví dneska český zpěvák, kytarista a skladatel Michal Mareda, neboli Margie z Vypsaný fixy.

0: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Až dospíváš, tak bych potřeboval jedno butter chicken z rýží a k tomu ten chleba, takovej ten jejich tu placku, víš, česnekovou, jestli bys mohla.
0: Upečeme, paní, není problém.
1: Jo, počkej, vy jste jedno, tak v tom případě kung pao z rýží, děkuji. Za chvíli další muzika, bude Lucie a Černí andělé.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Go, go, go, gorila.
17: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Prvá kluk, Lucie, Černí andělé na Rock Rádiu, jenom pár vteřin po půl sedmí. Pojďme si při pátku dát první rychlý zprávy se Zuzkou, která určitě není prvá kluk.
1: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v Černé hoře čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může unie nabídnout uchazečům o členství během zdlouhavého přijímacího procesu. Česko, které dlouhodobě podporuje rychlé přijetí balkánských zemí, na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. České fotbalistky se dnes v Praze na Žižkově utkají s Albánií v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní remíze s Walesem třikrát za sebou zvítězili a v březnu deklasovali Albánii na jejím hřišti 5-1.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zataženo ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě Slezska až 23.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Pozor si dejte pouze v Klatovech na Dukelské ulici, kde se srazily dva osobáky.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky za zprávy a my si teďka dáme ňaminu. Při pátku to bude jako nadspacek snídaní ovarovým kolenem. Disturbed the light.

0: Je skoro 6 hodin na 40 minut, ladíte rokový rozjezd, Rock Radio a AC Blesk DC se songem Who Made Who. Kdo udělal koho? Moje oblíbená otázka. Většinou jsem vždycky první. Nic. Mám tady jednu novinku, zajímavou. Ty to oceníš, protože máš ráda exotiku.
1: Vážně?
0: No, minimálně tady z Karlína. Ben Kristovao.
1: Ano.
0: Kristovanoho. Si na letošní Rock for People, vlastně nevím, proč vůbec je na Rock for People, no nic, přiveze opravdu speciálního hosta a tím bude kytarista, bývalý kytarista Kysáků Tommy Tyer.
1: Vím to, bude protože jsem vám to posílala já.
0: Ano.
1: Překvapivě jsem tuto informaci včera večer, jsem byla taky šokována vlastně tou kombinací a tím, ale tak by mohli rockeři ocenit, ne, že tam bude člen Kysáků.
0: No já právě úplně nevím.
1: Tak jo, tak minimálně ocení toho kytaristu, když už
0: jo, jako aspoň tam nějaký muzikant, já si myslím, že to bude hezký.
1: Já si taky myslím. Já teda tam nejedu, ale jede tam moje dcera.
0: Fakt? Jede na Rock for People?
1: No tyjo, teď ty, prosím tě, ty lístky stály, tyjo, dvě moje ledviny, tyjo, to je šílený.
0: Jako no jako jed vedou na Rock for People.
1: Její týdenní pobyt, tyjo, bych za to jela na Malorku na 14 dní.
0: No to jako, si píš, no, jako, v životě bych tam už nejel. Ne, možná jo, kdyby mi to někdo zaplatil, jako novinářský pas, tak by se jel podívat.
1: Je to jako brutálek, no, to když chceš jet na takovýhle dlouhej festival, to jako už není
0: líbí,
1: žádná sranda.
0: Promiň, mě se líbí, jak ty festivaly se postupně přibližujou běžnému člověku v tom, že už to není prostě spaní někde v bahně, ve spacáku, ale že tam máš třeba sámošku.
1: No, je tam, no. Loni tam byla normálně jako nejmenovaný slavný řetězec jídelní, tam měl normálně obří postavený stan, kde to vypadalo jak standardně tady, když jdeš naproti.
0: Skvělý, nebo když nežereš trávu, tak tam máš prostě stánky, teda nežereš maso, tak tam máš stánky, kde ti právě dají veganský, zelený, veganský, všechno, vege, no. Jako fakt
1: jako
0: se ty festiáky posunuly.
1: Posunulo se to, za nás byl párek v rohlíku, pivo a jako nazdar, vej.
0: No a za nás jsem si to mohl jako student dovolit, protože lístek stál 400.
1: Tak, 400, to je seš ještě drahej, ale na celých 6 dní, myslíš.
0: Jasně, i s cestou s autobusem.
1: I s cestou, přesně, to by tak odpovídalo.
0: No takže jsme si hodně popovídali o tom Tyerovi a Benovi Kristovaovi.
1: Vždy a za chviličku další hudba, dokonce Praha.
0: Máma, táta, to jsem já a ty.
1: My dva, to jsme my dva, táto.
0: Mámo!
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
17: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 6 minut před 7 je to tvoje, Zuzko.
2: Víkendový finále soutěže slovenské Miss Roma v Bratislavě provázely komplikace i nepříjemné incidenty. Těsně před zahájením večera zmizely dvě finalistky bez vysvětlení. Později se ukázalo, že odešly s mladíky mimo místo konání a jejich rodiče jim následně účast soutěže zakázali. To ale není všechno. Po skončení akce organizátoři postrádali taky troje luxusní společenské šaty. A kuriozní situace nastala taky při vyhlašování výsledků, kdy jedna z oceněných finalistek požádala, aby místo poukazu na šperky v hodnotě 1000 korun dostala finanční hotovost.
3: No, já nevím, co na to říct.
1: Takový afroamerický humor trošku.
3: Já mám jako spoustu kamarádů z romské komunity, takže nechci být tiprá na toto téma. Samozřejmě je cigán a cigán, že jo, nebudeme si nic vyprávět. Jako máme spoustu tady s Dandou kolegů, muzikantů skvělých, kteří jsou pracující normální a pak je...
1: Který jsou boží.
3: Pak jsou takový dle, který jsou ti odnesou něco jako naši kolegové, kteří kradou kafe a podobně, takže máš jako... A ty nejsou černý, takže máš jako různý varianty, že jo?
1: No, proč vlastně ukradli ty šaty? Ty šaty to ti ve sběru nevemou.
2: Taky si nemyslím, ale tak...
3: A tak prostě... můžou to prodat na Vinted.
1: No, je takhle. To už jde.
3: A vidíš, já stará cigánka, já ti řeknu, co s tím urobíš, more.
2: No, není to jako letos poprvý, prej i loni tam byly podobné problémy, že se ztratil poukaz na wellness a takovýhle.
1: Ježiš, no počkej, ale jestli to bylo i loni, tak to už není jako žádná sranda, to už je tradice.
2: To už
1: no,
2: je tradice.
1: A to je něco jiného.
3: To se musí dodržovat. Pojďme si říct, že tradice se musí dodržovat, takže za mě zcela v pořádku.
1: Takže příští rok nepřimontovávat židle, ať jich taky pár zmizí.
3: Tak.
1: Skvělý.
2: Ale špatná reklama je taky reklama. Tak
1: co už. Já si tam příští rok si tam zajedem spolu. Tak Zuzko, díky, jedeme dál. Lenny Kravitz.

0: jak jsi to říkala, Heleny z Krabic?
1: Ano.
0: A jich Again.
1: Jeho.
0: Na Rock Rádiu.
1: On je sám.
0: Ano. Máme,
1: ale my nejsme sami.
0: Za
1: a máme
0: půl minuty.
1: Času, za půl minuty je celá, takže Zuzko, jdeme na zprávy.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme krátce po 7 hodině, jdeme na zprávy. Poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Vybírat budou taky novou ombudsmanku. Ve volebním finále figurují právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Americká sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit víc než $1 miliardu určených pro obranu a rekonstrukci a dalších $8 miliard ve formě půjček pro vojenské účely. Závody kajakářů a kajakářek dnes v pražském umělém kanálu v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu kvalifikace. Finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční od 16. hodiny.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost místy ještě s přeháňkami a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 16 až 21 stupni Celsia, na východě Slezska až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Jirkově se bouralo na Červenohrádecké ulici, srazily se tam dva osobáky a stále si dejte pozor na nehodu, která se řeší v Klatovech na Dukelské.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Úspěšný sběr nehlídaného železa vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 4,5 minuty po 7 hodině v pátek 5. června nestíháme, máme zpoždění.
4: Už za půl hoďky budeme rozdávat lupení, přátelé, do Strakonic na Tři sestry na příští pátek, takže si pište na Messenger. Jinak já tady mám na 5. června tradiční lidovou pranostiku, jsem si říkala, že by se ti mohla líbit studený máj v Stodole ráj.
3: Stodole?
4: Já jsem si říkal, že tě zaujíme ta stodola, samozřejmě to míření na zemědělce, ale jako líbilo se mi to.
3: Počkej, a máj je květen, ne? Tak jak to, že je to 5. června?
4: No nevím, že byl studený jako máj.
1: Zpětně,
4: to je jako zhrnutej, jakože když byla v květnu zima, tak bude v červnu v stodole ráj.
3: Kde jsi to vzala?
4: Nevím, teď mi to vyplivnul čeřím, asi je trošku unavenej při mátku.
3: Tak děkujeme, Anabel.
4: Za krásný příspěvek do diskuze.
3: Radši cestu do minulosti.
4: Nějakou, ano, muziku.
3: Midnight Oil, Pelechy hoří.

Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

domácí motokrosář jede do Lužnice, tam leží na zíbledí plazy, rozmrazují emoce. Cukr pod víčko si dal, zastavil v kuchyni, koupelnou

vyhrocovací motokrosář jede do ložnice, tam leží na zí, bledí plazy, rozmrazují emoce. Cukr pod víčko si dal, zastavil v kuchyni, koupil

0: Domácí motokrosář jede do Ložnice na Rock Radio od vypsaný Fixy Pecka z roku 2003. To je můj Gimple, miluju. Konečně taky zazněla tato věc v 7 hodin a 12 minut. No a dneska je pátek, 5. června a tenhle song tu nebyl opět náhodou, protože Michal Mareda z Pardubic, neboli Mardi ze San Piega,
1: moje šéf jméno je Michal kapely. Mareda.
0: To je přesně on. Dneska slaví krásných 52 let. Řekla bys Mardi, může mu 52.
2: Vypadá skvěle.
0: Jako já si ho pamatuju na Sázava Festu, když jsem tam na něj skotačil ve svých, nevím, 21, 22, 25 a byl to mladý pankáč. A teď je to pořád mladý pankáč.
2: No a my už jsme starý pankáči, tak nevím, jak se to stalo.
0: No. Tak Michalovi nebo Mardimu přejeme všechno nejlepší. Samozřejmě pokud byste ho někde chtěli vidět s kapelou, tak já jsem koukal, že mají nabitej koncertní program Barvy léta, Hrady CZ, Benátská, Prázdniny v Telči, Keltská noc, na podzim koncerty v rámci Ideál Tour. Ideál je nová deska, která jim vyšla teďka 22. Takže určitě bude spousta příležitostí, kde to s ním můžete oslavit.
1: A my mu přejeme.

0: bude určitě rád. Nedávno tady byl na rozhovoru, takže až zase za dva měsíce přijde, tak nám dá pěstí. Takže Mári, jim přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší.
0: Jdeme na muziku. Whitesnake, Here I Go Again na Rock Radio.

0: Green Day, Time of Your Life, čas tvého života, 7 hodin a 20 minut na Rock Rádiu v pátečním vysílání.
1: To tady máme každý den společně, čas našeho života.
0: Přesně tak.
1: Utíká nám velmi rychle.
0: Ano, nelituju ani sekundy.
1: Já taky ne.
0: Já taky ne, no. Každopádně dneska je Mezinárodní den horkovzdušných balónů. Máme 5. června a my jsme tady o tom měli velice, jak bych to řekl?
1: Bouřlivou.
0: Ano, bouřlivou a energickou, nebo energetickou dokonce debatu, protože nejsem úplně fanoušek balónového lítání, ale vlez jsem do toho na takový ten hromadný balón, kde můžeš umřít až 20
1: lidma.
0: Blázen,
1: šílenec, jako já říkám, kdyby někdo tady stál, teďka mi vrazil 5 mega ve obálce a řekl, projeď se balónem, tak mu je nacpu zpátky a řeknu, leď si sám, chlapečku, já si na to radši vydělám za 40 let.
0: Než aby si stoupla do toho krásného pleteného košíčku.
1: Nikdo by mě tam nedostal. Který psychopat si vleze do věci, která vypadá jako balónek a ještě hoří. Musíš mít prostě v hlavě obří levitující balónek, jinak si to neumím vysvětlit.
0: Myslím, že bychom měli vyhlásit diváckou anketu, aby nám napsali posluchači do messengerů,
1: jo,
0: jestli teda
1: nám,
0: jsou
1: jestli
0: pro nebo
1: vlezli,
0: proti.
1: Jestli byste vlezli do balónu, mě by to docela zajímalo, kolik z našich posluchačů by do toho dobrovolně vlezlo. Já teda ani fakt, kdyby mi to někdo zaplatil, přijď sám Bůh.
0: Možná bychom vás mohli namotivovat tím, že bychom řekli, jestli vlezete do balónu se mnou, anebo zůstanete dole s Anabel, ale vzhledem k tomu, že vím, jaká bude odpověď, tak ne. Protože v tom balónu zdechnu sám, vy se na to budete všichni koukat.
1: No, my si to natočíme, což se teď jako stalo v posledních letech, že několik těch balónů spadlo a dole byly ty nadšený příbuzní, který fandili těm svým jako a pak je viděli seskakovat ze 100 metrů z hořícího balónu, to je velká chuťovka jako.
0: Ježiš,
1: to naposledy loni se to stalo. No.
0: Máš video někde?
1: Najdu ti ho, pošlu
0: ti. Tak my se jdeme podívat na video, užijte si den balónového létání.
1: A ještě popřejeme samozřejmě k dni Perníku, takže zdravíme do Mostu a takovýchhle
0: do
1: Kladna.
0: Na Vsetíno, tak.
1: A na hlavní nádraží do Prahy.
0: Tak.
1: Užijte si dnešní den.
0: Použijte čistý buchny. Jedem dál za chvíli kabáti a Rumcaj zmiloval mamku.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropolis Ličín.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Housebrand Café, per favore?
13: Si, signora.
12: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrand Káva.cz.
13: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
17: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
16: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Máme 8:02 a tohle byla Aisha na Rock Radio a Heat of the Moment. A já bych se chtěl zeptat jenom, Anabel, jako budeš ještě dneska vstávat, nebo se tam v tom rohu budeš válet jako psí noha celý den?
1: Já tady ležím!
0: Co to je za přístup, přátelé, vy jste to viděli? Podívejte se na moje sociální sítě, ona se tady vždycky vyvrhne jako vorvaň, vyprasí.
1: Já musím být fresh na rokin.
0: Jo, ježiš, promiň, ty vlastně musíš dneska ještě pracovat. No nic, tak pojďme na zprávy se Zuzkou, ta si to odmaká za tebe.
2: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v Černé hoře čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může unie nabídnout uchazečům o členství během zdlouhavého přijímacího procesu. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. České fotbalistky se dnes v Praze na Žižkově utkají s Albánií v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čech kvalifikace o postup na mistrovství světa.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě.

0: Airborne, too much, too young, too fast. Na Rock Rádiu v 7:38 minut. A my si jdeme teďka dát tu.
1: Chci říct, že tohle nebyl song o nás, ale vy si vemte mobily do ručky, kdo nám psal volístky, jdeme volat.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Tady Zakázaný ovoce.
7: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
6: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000?

0: Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Rock Radio. 7 hodin 42 minut jsme zpátky a rozrostli jsme se o dalšího člena a tím je Janina z Přeštic. Dobrý ráno přejem.
10: Krásné dobré ráno.
9: A... Ona nám vypadla.
10: Janíčka nám vypadla.
9: Janíčko, kde jsi?
10: Janíčko, tak kde jsi? Taká milá žena to byla, kdybyste to slyšeli tu její radost hlase. Ona říkala, vy jste mě vytáhli z těch mnoha lidí a my jsme říkali ano. No a teď už tu Janíčka není. Janíčka už není mezi námi, takže bohužel ji asi neuslyšíme, to už nestihneme teď vytočit, viď?
9: Psala, že to má do Plzně trošku dál než do Strakonic, nebo teda, že do Plzně to má blíž, ale že má volno a že má složitý dovolený v práci a že je moc koncertů, takže
10: ale byla
9: jsme
10: moc milá, takže mě trošku mrzí, že ji neuslyšíte. Byla to velmi laskavá a milá slečna. No nevadí. No,
9: tak... Janíčko, škoda, každopádně lístky od nás máš.
10: Ještě jednou úplně nemáš, pošle nám pak, jak se tomu říká, snímek.
9: Pusinku.
10: Snímek a Honzovi pusinku. Děkujeme, gratulujeme.
11: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
10: Ale tak to už zatím je to dobrý.

0: Tohle byli Sabatoni a jejich Bismarck na Rock Rádiu v 7 hodin a 51 minut.
1: Ano.
0: Tak řekneš něco, nebo? Počkej, ty nebo já?
1: A já nebo
0: no
1: ty?
0: No je před to smou.
1: A bude, ano, budou, co bude?
0: No, hele, kolotoč na Českém rozhlase.
1: Je pátek, ale každopádně i v pátek nás čeká Marcela, jeho skvělé, motokeci.
0: Ustav, ty vole.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ekce homo, ejhle člověk pronesl prý Pilát Ponský roku 33 poté, co svolil s ukřižováním Ježíše Krista ekce homo, pravil roku 1970 Jaroslav Papoušek a podle svého scénáře zrežíroval film Ekce homo homolka. Ekce homo pravil jen o rok později lidé z autoklubu Ekce homo Ktenberg a začali tradici legendárních mezinárodních závodů do vrchu, což je závod, který je mezi příznivci vrchařských klání stejným pojmem jako ve Formuli 1 Monaco. Již zítra a pozítří se na legendární trať o délce 7 km a 8 metrů vydají jezdci z celé Evropy, aby si připsali výhru a nebo se pokusili překonat traťový rekord, který drží od roku 2022 Ital Merli, který štermenským kopcem s převýšením 307 metrů prolétnul za 2 minuty a 39,8 vteřiny. V dnešní době už by nešlo dělat jakoukoliv akci bez doprovodných náležitostí. V tomto ohledu štenberští pořadatelé mysleli na nás rockery. Dnes bude například hlavní hvězdou večerního městského programu Žlutý pes. V sobotu si na své přijdou pravověrní metalisté. Na náměstí zahraje je legenda Citron, ale hlavní jsou samozřejmě závody. Sobotní program začne prvními tréninky již v 8 ráno, nedělní závody začnou jen o půl hodiny později. Přijďte o tomto víkendu kouknout na legendární závod na legendární trati Ekce homo a užívat si onoho ejhle člověk.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Za 2,5 minuty bude 8 hodin ráno, tohle byly Red Hot a Other Side, kde jinde než na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu, který úplně výjimečně dneska nevysílá z Radiohausu, ale zřejmě od někud z Bohnic, že?
1: Trošku to tak působí při pátku, ale tak u nás je to standardní páteček prostě.
0: Namažte si to na chleba.
1: Dneska je páteček, už se těším na večer.
0: A já jsem si myslel...
1: Čekají při bary.
0: No, dobrý, ještě ne? To bude dál pokračovat?
1: Ne, už končím.
0: Já jsem si myslel, že to bude, že už to nebude horší. A je to ještě horší.
1: Ono to může být horší, jako. Pojďme ještě... si říct, ještě nás čeká jedna hodina, no, tak to už nějak doklepneme, ne?
0: Tak ještě přitopíme pod kotlem po osmí.
1: Já už nemůžu chránit rádi. No nic, čekají nás právě.
0: Já si jdu utřít své slzy a pak se uzabít. Tak hezký ráno.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Parvileta 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
10: Hezké páteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se potom, co vedoucí úřadu vlády ve čtvrtek potvrdila záměr podepsat v těchto dnech s jednotlivými ministry oficiální dokumenty potřebné pro převedení lidí ze Strakovy akademie. 25 kapel z Evropy i ze zámoří a víc než 35 hodin živé metalové hudby nabídne ode dneška do neděle v Plzni 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air. Do amfiteátru Lochotín v sousedství zoologické zahrady míří každý rok tisíce fanoušků z desítek zemí. Šéf Hizbaláhu ve čtvrtek odpoledne odmítl středeční dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem a označili ji za kapitulaci. Příměří podle něj musí zahrnovat i jih Libanonu, kde jsou teď izraelští vojáci. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Národní tým se po duelu s Guatemalou přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu.
3: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost, ještě místy s přeháňkami a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na východě Slezska naměříme až 23.
0: No a protože nám to před hodinou s lidovou pranostikou úplně neklaplo, tak teď zkusíme reparátek.
1: Jak neklaplo, ta byla skvělá.
0: Byla krásná. Kolem svatého Bonifáce včela sbírá medovice.
1: Ježiš, to je trapnější než ta moje, to se mě nezlobí, no. Když byla z Května.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Na D1 opatrně ve směru na Prahu na 25. kilometru se řeší nehoda. Bouralo se taky na jižní spojce na úrovni Lanového mostu směru Černý most. V Olomouci se srazila dodávka s osobákem na Lipenské ulici a na D2 se zdržíte kvůli nehodě ve směru na Bratislavu na 32,5. kilometru.
11: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Fanfárový pátek vám přeje Honza,
1: Anabel
10: a Zuzka.
0: 8:03, dneska 5. června. Máte něco zajímavého ještě? Já jsem tady vyškrábal teďka, že dneska, 5. června, akorát v roce 1932, v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín.
1: No ale bez týhle informace bychom nedožili zbytek pátku, to si pojďme říct.
0: Že jo.
1: Děkujeme,
0: já to říkám, není zač. Já to říkám hlavně proto, že už to teďka bude, už by měli otvírat, že jo. Teďka mají opět zrekonstruovanou.
1: Ona byla zavřená, že jo.
0: Byla zavřená.
1: Docela dlouho.
0: A jsou to takový prosklený mašinky hezký, jsem viděl nějaký fotky.
1: A tam taky nějak vysíš ve vzduchu, ne? Nebo něco, není to
0: ne, to, jezdí, to právě není balón, jezdí tam jezdíš po kolejích po zemi, normálně, jezdí to po zemi, takže se nemusíš bát.
1: Do toho bych sedla asi. Tak jedině... pojedeme spolu na Petřín, děcka. Zuzka říká, že když se s ním ožereme, takže s náma bude možná i kamarádi, tak můžeme jít na Petřín s flaškou vodky.
10: Ale zdůrazněvala jsem to možná.
1: To, jo, řekla to tam asi třikrát, ještě to podtrhla, takže chápeme.
0: Já nevím, jestli jsi všimla, máš Zuzku trošku blíž, ale já to vidím až tady odsaď, jaký tečou slzy.
1: Ale jenom z toho, že to musela říct nahlas takhle do éteru. Hej, sakra, to všichni slyšeli, kurník.
0: Ano, jsou to moji kamarádi. No nic, tak jdeme radši do muziku. Dáme si tři ségry, Mexiko, jupí.

0: Takový malý dojáček při pátku Five Finger Death Punch na Rock Rádiu se songem I Refuse. Je 12 minut po 8 a my jsme se vás před hodinkou ptali na to, jestli rádi lítáte balónem nebo ne, protože dneska je Mezinárodní den balónového létání, horkovzdušných balónů a tak. A my jsme se tady samozřejmě už porvali.
1: Ano.
0: A vy jste nás podpořili.
1: No, musím říct, že teda nechci machrovat, ale myslím si, že víc zdravých jedinců se zdravým myšlením souhlasilo se mnou. A my jsme teď ještě vypátrali jednu věc. Honza tu letenku do toho balonu dostal od své bývalé manželky. Takže já jsem tady vytvořila konspirační teorii, že tehdy uzavřela životní pojistku na jeho jméno a že si myslela, že to klapne, a ono to bohužel Honzi to neklaplo. Teda.
0: Ona mě taky točila, ale ne ze spoda, ale byla se mnou v tom balonu.
1: Jo, aha, tak to asi tu pojistku neuzavřela. Tak možná tě chtěla skopnout a to taky neklaplo.
0: Nevím, každopádně pak se rozvedla, tak asi dopadlo stejně tak, jak mělo.
1: No, ale bylo tam pár lidí, kteří s tebou teda souhlasili, říkám, většina souhlasilo se mnou, tady třeba Olin psal, čau, naprosto souhlasím s Anabel, tady teda někdo psal, že na tom je vzrušující, speciálně pro Anabel, do balónu bych taky nevlezl, to je strašná nuda, lepší je se skok padákem. Tak jsem psala, že já nesnáším výšky a že nevlezla bych nikam, kde je to vysoko a můžu umřít. A on právě psal, že na tom je vzrušující ten adrenalin, na což já jsem odpověděla, že mám adrenalin, i když stojím na štokrdli a měním záclony, takže mě to takhle stačí.
0: Mně se líbilo, co napsal Petr a Pavel, jakože dva, nejenom jeden.
1: Nebyl to náš prezident.
0: Ne. Pavel psal, ahoj, mladej si ve 14 začal dělat kurz na větroň, říkal jsem mu to samý, seš normální, lezeš do letadla, který navíc nemá ani motor. Na druhou stranu Petr píše, čus bus bambus, co se týče letání v balónu, tak lítáme každý rok a je to super, kdo se bojí v síni.
1: Teď Tomáš píše, ahoj, krásné ráno, to já se strašně těším, až si z balónu skočím, tak to je dvojtej sebevrach, ten nejenom, že do toho poleze, ještě s toho bez skákat. Absolutně nechápu respektu, samozřejmě tady někdo psal, kdo se bojí kadí v síni.
0: To tak, byl ten Petr.
1: To je on?
0: No, teď jsem to říkal.
1: Aha. Tak
0: je pátek.
1: Je pátek, nemůžete mě brát úplně vážně.
0: Takže přátelé, děkujeme, rozsekli jsme to, my normální prostě lítáme.
1: Ne, naopak, my normální nelítáme, protože máme rádi život.
0: Ne, pojď ven, pojď si to říct ven. Pojď si to říct ven, říkám, protože...

0: 8 hodin 20 minut nám tady svítí na Rock Rádiu na hodinách. Vy ladíte rokovej rozjezd. Dneska je pátek, bude Rockin v Jihlavě nebo v jaký díře. A my tam dneska posíláme jednoho šťastlivce a celou jeho partu, a tím šťastlivcem je Martin z Ivanovic na Hané. Martine, dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno všem.
2: Dobré ráno, počkej, to si přehnal, já jsem holka z Jižních Čech, jak nadáváš Jihlavákům do díry.
0: Cože, co?
2: To je vrchol toto, opravdu.
0: Počkej, Jihlava není na jihu, ne?
2: No, je směrem na jih. No.
0: Ne, no úplně jako ne, ne.
2: No, jsou to oni, to jsou nějaký okraj, okraj, prostě je to směrem dolů.
0: Martine, prosím tě, až pojedete s klukama do té hlavy, tak se dejte na navigace, hlavně se neptejte Anabel kudy, jo? Skončili byste v Ústí.
2: A já tam tudy jezdím k našim, Ježíši Krista, já to tam znám pro Krista, pane, tam vyrostla.
0: No. Skončíte v Ústí, ještě dostanete nějaký dávky perníku, který dneska slaví mezinárodní den, to nechceš. Prosím tě, ty jsi získal tenhle ten týden s celou partou 10 lupenů a psal si nám: toto je jen část naší rokové party, dalších 6 hasí skládku v Kozlanech. Myslím, že by si zasloužili odměnu za noc strávenou po pás v odpadu. Co to na té fotce teda vidíme?
1: No, tam je zrovna naše družstvo, které odpočívá po zásahu a čekáme na nové kyslíkové láhve, aby jsme mohli zase jít do toho slušně řečeno odpadu.
2: Hustý.
0: Nejste družstvo potápěčů?
1: To ne. Hasiči, potápěče ještě nemáme u nás.
2: Hustý, hasiči, tak to je snad poprvé, co takhle posíláme takovouhle důležitou jednotku někam, tak snad nám tam nezačne hořet dneska v té hlavě. Ale když tak, tam máme super partu, která to vyřeší, takže to je v pohodě.
1: Jo.
0: A seš dobrovolnej nebo ofiko jako ofiko?
1: Ne, dobrovolní hasiči.
0: Dobrovolní hasiči. No a prosím tě, řekni mi, vy jako dobrovolní hasiči máte rádi označení hasiči nebo ještě i takový tu starší požárníci?
1: No já jako v mé letech jsem byl už nebo i požárník, ale hasiči jsou lepší.
0: Že jo? Ono to furt jako evokuje takový to, že si ten požár spíš nejdřív založíte, abyste pak měli co hasit.
1: No tam jde to, že my jezdíme jenom k požáru. My jezdíme i na technické zásahy a záchrana osob a zvířat.
2: A když třeba u vás nekoťátko na stromu, tak kluci přijedou, chápeš, se žebříkem a zachrání ho. To jsou moji kluci, to já mám ráda tohle.
1: Jo, i to se nám stalo.
2: To je hezký.
0: Nebo kdybych já třeba uvíznul na stromě někde, tak mě pojedete sundat?
2: Ne, tebe ne, tebe by tam nechali.
1: No to je potřeba těžká technika.
2: Přesně, no to je potřeba bagr, těžká technika, to kucí nemají, takže ty bys tam zůstal viset a musela bych tě přijet vyprošťovat já.
0: Hele,
2: jako vždy.
0: Já jsem slyšel, že v těch Hadicích máte docela velký prout, tak já myslím, kdybyste to namířili někam na ten strom, tak bych letěl jak rogalo. Nebo jak ten balon zapálený.
1: No Stella Fetty, jste to, tady bychom tě svolkli, jako to jo.
2: Takže já se dneska nebojím na Rockinu, že uhoříme, Honza se nemusí bát, že uvízne na větvi. Každopádně, přátelé, já se s váma loučím, protože musím právě dojet na ten Rockin. Takže já se balím, jdu si namalovat ksicht na obličej, dneska to není vůbec dobrý, tak abyste se mě nelekli a těším se na vás odpoledne v Jihlavě.
0: Martine, tobě ještě jednou gratulujem a pak tam prosím tě, Anabel, ulovte a dejte jí hoblá nebo jí vyhoďte do vzduchu nebo něco a nafoďte to.
1: Jasně.
2: Ježíš, to ne, já jsem po operaci, děkuju, neházejte se mnou, díky.
0: Přejem pěkný ráno, moc si to užijí vy, přátelé, taky a ty taky.
1: Díky.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Za chviličku Dimitri, se kterýma se setkáme osobně a i vy všichni, kdo budete v hlavě, tak se mějte krásně, páčík, slimáčík.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
16: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Dimitri, my ještě nechceme jít na Rock Radio minutu a půl po půl devátý, ale mít musíme, protože po půl devítce a čeká nás sport. Samozřejmě se Zuzkou.
1: Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Sport.
2: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Národní tým se po duelu s Guatemalou přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje, který hostí USA, Kanada a Mexiko, vstoupí za týden soubojem s Koreou. České fotbalistky se dnes v Praze na Žižkově utkají s Albánií v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po úvodní remíze s Walesem třikrát za sebou zvítězili a v březnu deklasovali Albánii na jejím hřišti 5-1. A závody kajakářů a kajakářek dnes v pražském umělém kanálu v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu kvalifikace finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii a uskuteční se od 16 hodin. Na startu budou Bára Galušková, Amélie Helgertová, Kateřina Beková, Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 stále opatrně ve směru na Prahu řeší se nehoda na 25. kilometru. Na D2 se taky bouralo ve směru na Bratislavu na 32. a 5. kilometru a v Praze opatrně na Liberecké.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky za sport, jedeme dál, za chvíli výzva pro Pandu, teď už Papa Roach a Lifeline.

0: Ta Škvor nebo Táta Plotice na Rock Rádiu se songem Lifeline. Je 8 hodin 38 minut přesně, pátek po půl devátý, je to jasný.
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
2: No a nám přišel vzkaz, čau pando, co nějakou vypalovačku od traktoru zdraví Jirka.
0: Jirko, zdravím, dobře. Jirka nebyl jediný. Já jsem vybral tenhle ten vzkaz, ale o traktor si psal docela dost lidí. Jak jsem říkal, proč kluky trošku nenaštvat a nesprasit jejich defenestraci, song, který mě baví, který mám rád. Traktory letos můžete potkat mimo jiný a hlavně na festivalech Rock In. Dneska můžete slyšet v Jihlavě, kde tato pecka určitě zazní. Zítra uslyšíte na Lokti, kde ta pecka zazní taky. No a téma je vlastně tak trošku ten festák, všichni nebo většina z nás, pokud na festák jezdíme, tak jsme tuhle tu situaci určitě někdy zažili. Není to nic příjemného, vždycky si u toho příjemně zanadáváme, ale prostě se to děje.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

0: Výzva pro pandu.
1: Nesnáším tojky.
2: Já úplně nenávidím tojky. Vždycky se děsím toho, že se něco takového stane.
1: Přesně tak. Teďka

0: Škoda, že tady není v tuhle chvíli Anabel, protože nám vyprávěla, že kvůli rokinu dokáže třeba i 12 hodin nejít na záchod, protože právě nesnáší jako tojtojky jenom.
1: Zvládla bys to taky?
0: Jo, asi ne.
1: Máš malý močový měchýř a velký přísun tekutin?
0: Ano, přesně tak. Líp bych to neřekla.
1: Já nechci narážet na to, že kromě toho, že teďka držíš dietu, tak ses konečně začala léčit, že chodíš do nějaký skupiny. Ahoj, já jsem Zuzka a piju.
0: Ano, piju a chci pít dál, co s tím?
1: Chodím hodně čůrat, ta skupina se jmenuje Máme problém s čuráním. Tak přátelé, užijte si dnešní rokin, pozdravujte traktory, kluky, chlupatý, ať vám dneska a zítra hezky zahrajou, nebo někde případně jinde na dalších zastávkách rokinu, mrkněte se na webu, kde všude to je, kupte si lístky, nebo se zúčastněte dalších rozdávaček. Za chvíli si dáme Plexis a Báry.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? 2 choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.

9 minut před 9 hodinou raní ladíte Rock Radio a dnešní páteční rockový rozjezd. Tohle byli Pejni se songem Shut Your Mouth. Pokud byste je úplnou náhodou chtěli slyšet naživo, taky máte šanci naživo slyšet na Metal Festu, na Metal Fest Opener 2026, který dneska startuje v amfiteátru Lochotín v Plzni a jede až do neděle 7. června. Lístky koupíte online. To počasí jako není úplně takový, jak bych si představoval metalový festák, ale kromě Pain tam uslyšíte třeba Avantasia, Sepulturu, Anthrax, Accepty, Godhardy, Battle Beast, Eclipse a spoustu dalších kapel, 3 dny nabitý dobrou muzikou, tak pokud chcete Metal Fest, Amfiteátr Lochotín, Plzeň, jeďte tam. No a my si dáme ještě nějakou slušnou muziku do devítky, teď třeba Europe a Prisoners in Paradise na Rock Radio.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Vybírat budou taky novou ombudsmanku. Ve volebním finále figurují právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Americká sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit víc než miliardu dolarů určených pro obranu a rekonstrukci a dalších 8 miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Závody kajakářů a kajakářek dnes v pražském umělém kanálu v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popoledně je na programu kvalifikace, finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční od 16 hodin.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude zataženo během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku. Odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost, místy ještě s přeháňkami a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě Slezska až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D2 ve směru na Bratislavu opatrně na 32. a 5. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Ve dvoře Králové nad Labem opatrně na Štefánikově ulici, kde se bouralo, je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a nehoda se řeší taky v Kadani na Chomutovské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
2: Tak venku prší, ty seš oblečená krásně letně.
0: Já jsem jela autem, takže já jsem se nemusela jako tomu nějak podřizovat tomu počasí.
2: Aha, já jsem si zrovna říkal, že jsi třeba ráno myslela, jestli jako nejdeš do slunečního dne.
0: Ne, to jsem si nemyslela, tak přeběhnu 2 metry od baráku do auta, tady dojedu do garáže, takže já můžu chodit v plavkách vlastně celoročně.
2: No to by Honza ocenil tady, ne asi.
0: To spíš jsem jistá.
2: Kejve. Tak můžeš splnit přání třeba. Jo, tak narozeniny už měl.
0: To už měl právě, to už jako ne.
2: Víš, Honzo, co si máš?
0: Svátek, jo.
2: Svátek, no vidíš to, ten bude brzo, ten je na konci června někdy. Aha, tak mu můžeš to udělat radost.
0: No, tak já o tom popřemýšlím.
2: Přijít v plavkách. Dobře, tak si jdi užít volný víkend, máš, ne, předpokládám.
0: Jo,
2: super, užívej, děkujeme, Zuzko, no a my jdeme na rokový dopoledne, máme něco málo po 9. hodině. S vámi je Kamila, čekají nás 12, Mötley Crüe, taky Within Temptation a dáme si taky skápečko a to teď hned.
3: Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio.

0: Within Temptation na Rock Radio 9 hodin a 19 minut. Celý týden jsme vám dali možnost, abyste si napsali a zároveň poslali fotku k tomu, abyste získali lupeny na Rock in Jihlava, který proběhne dnes, tedy 5. června. A museli jste proto udělat to, abyste vyfotili svoji partu, poslali to na náš e-mail a pokud se zdála být nejlepší, tak jsme ji řádně ocenili. A to se stalo, protože na Rock in Jihlava dnes vyrazí Martinova hasičská parta. Konec konců příspěvek už najdete na našich sociálních sítích, tak se můžete podívat, jaká fotka tedy zvítězila a kdo dostal ocenění 10 lupenů pro celou partu a může dnes vyrazit do Jihlavy a užít si ta Kokot Minute, Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže, Trautenberg a taky Traktor a samozřejmě Rock Radio, který bude u toho taky. Takže si to užijte, gratulujeme, vy se podívejte na sociální sítě, ať vidíte, kdo tedy z vás to ocenění nakonec dostal. A pokud to nevyšlo teď a máte to blízko do Moravského Krumlova, tak se těšte, protože příští týden budete moct získat lupeny právě tam.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Za chvíli další muzika Ospring, dáme si Arakain a budou taky Slady.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
7: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
16: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
17: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
16: Vše pro bagr CZ.
18: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
19: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
20: Páchnoucí klimatizace po zimě?
21: V autě 40 stupňů?
20: To nechcete.
21: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
20: Jsme tu pro vás.
21: Klima Express.
20: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
21: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
20: Skočte si nakoupit.
21: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
20: Objednejte se na
21: klimaexpress.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

No, chtělo to hodně odvahy nastoupit do Halloweenu po ikoně a fanoušky milovaným zpěvákovi Michaelu Kiskemu. No a teď nastoupí Andy Deris a má natočit nový album hlasově úplně jinde, takže to musela být opravdu velká dávka odvahy k tomu, aby se postavil za mikrofon. Ale asi to tak nevnímal, nebo jestli vnímal ten tlak, musíme se ho někdy zeptat, jestli bude možnost třeba konkrétně na Masters of Rock, protože letos Halloween v podstatě, co by headlineři zahajují první den a odehrají hned ve čtvrtek svůj set, který je věnovaný 40 letům na hudební scéně, tak třeba bude možnost si s ním popovídat, já vám to když tak potom řeknu, a na tuhle otázku se ho zeptám, jestli to vnímal tak, že to byl opravdu velký tlak a měl z toho roztřesený kolena, nebo to prostě přijal tak, jak to je a ber nebo nech ležet, jak se říká. Každopádně deska Master of Rings, se kterou se vytasil jakožto s prvotinou v řadách kapely Halloween, tak obsahuje

i píseň Why, kterou jsme si teď dali. Dokonce ji i napsal, takže hned přišel co by novej zpěvák a výborný autor, protože ta skladba je parádní a vyčnívá z celého alba, ale jinak jsou tam naprosto luxusní klenoty. A oproti Chameleonu, který za mě byl taky výborný, ale asi nepředstavoval úplně to přesně, co by chtěli fanoušci kapely Halloween slyšet po těch klíčích, kdy začaly ty experimenty, tak asi to byl skvělý návrat a ty písně samozřejmě korespondujou s obsahem 80. let, takže se Halloween vrátili a asi úplně nevadilo, že je tam jiný zpěv, hlavně, že jim to zase sypalo. A ta deska je fakt skvělá. No tak jsme si ji připomněli a uvidíme, jestli bude možnost teda s Andym se o tom pobavit a zeptat se aspoň na tohleto. To by mě fakt zajímalo. Jdeme si dát další muziku, dáme si Bastard. Dáme si taky Theory of Deadman nebo Megadeth ještě docelý a taky pro vás máme kulturní tipy, abyste věděli, co se o víkendu bude dít a kam byste mohli vyrazit, tak si na to počkejte.

0: Zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Hlachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Hlachotín.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
10: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké dopoledne přeje David Račák. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se poté, co vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že záměr podepíše. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může unie nabídnout uchazečům o členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Babiš. No a tenista Jakub Menčík se dnes utká s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se s o 9 let starším soupeřem utká po druhé. Na konci dubna prohrál v osmi finále turnaje v Madridu.
14: Rock Radio. Počasí.
16: Tak ještě, jak to bude dneska vypadat s počasím? Oblačno až polojasno od západu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
17: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
16: S dopravou jdeme do Třebíče, Bráfova třída, nehoda dvou osobních aut, komplikovaný průjezd, počítejte s omezením a se zdržením, stejně tak jako v Děčíně v ulici Kamenická, tam se srazila dodávka a nákladní auto, taky to tam komplikuje průjezd, tak tam taky počítejte se zdržením. Tak pevný nervy a v pořádku, dojďte, šťastnou cestu.
18: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
14: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
16: No a my pokračujeme, máme něco málo po 10. hodině při pátku, 5. června vás zdraví Kamil, přeju hezký den, doufám, že toho v práci nemáte před sebou moc, aby vám to utíkalo a pokud jo, tak věřím, že Rock Radio je skvělým společníkem a že nám to společně hezky půjde od ruky. K tomu nám samozřejmě dopomáhá i slušná rocková muzika, který je tady přehršle, dáme si Alice Coopera, Paradise Lost, na začátek tady mám pro vás Nickelback a taky máme dneska, no... dva oslavence. Ale tomu jednomu se budeme věnovat za chvíli na Rock Rádiu. Tak hezký den.

Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

0: Vypsaná fixa antidepresivní rybička na Rock Rádiu končí přesně ve 10:45 při pátku 5. června a nebylo to náhodou, protože Mardy, tedy Michal Mareda, zpěvák týhletý kapely a kytarista, dneska slaví narozeniny 52. Kamarád, výborný člověk, opravdu, který si zaslouží naší pozornost a určitě pokud máte možnost, tak mu popřejte k narozeninám, protože si to určitě zaslouží a bude za to rád. Každopádně Mardy si nadělil s vypsanou fixou novou desku k narozeninám, tedy předčasně, ale nadělil, už je venku, jmenuje se Ideál, já ji mám doma a je super, tak jestli nevíte o té desce, uniklo vám to a máte rádi vypsanou fixu Mardyho a chcete si poslechnout novou muziku, tak vřele doporučuju, je to skvělý, povedený a můžete si aspoň tímhletím způsobem tak nějak udělat radost i třeba pro sebe. A jak jsem říkal, napsat Mardymu všechno nejlepší k narozeninám. Takže zdravíme, přejeme všechno nejlepší, pořádně to oslav, chlape, ideálně asi někde na koncertě, anebo případně s někým, koho máš rád. A přejeme všechno nejlepší do dalších let, i co se týká samozřejmě muziky a skvělý písně a další alba, který nám dělají všem radost. Pojďme si dát kapelu Scorpions, dáme si Ellen and Lande taky a čeká nás i Vladimír Mišík na Rock Rádiu.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park.
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
8: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky.

0: Lindemann na Rock Rádiu, 10 hodin a 38 minut, to je aktuální čas. Dneska máme 5. června, už před chvílí jsme přáli jednomu oslavenci, našemu domácímu Márdimu z Vypsaný Fixy. A já bych ještě rád zmínil dalšího oslavence, který dneska slaví 74. narozeniny a je to ex-bubeník Iron Maiden Nico McBrien. No, představovat tuhletu ikonu asi netřeba, obzvláště ne bubeníkům, je to mistr předrazů a hlavně nahrál s Iron Maiden samozřejmě nejvíc alb, ale taky ty skvělý, nejzásadnější z 80. let, ale i ty comebackový, který potom s Brucem Dickinsonem hlavně vévodí deska Brave New World z roku 2000. Hele, fakt jako super bubeník, krásně se poslouchá. Je to jeden z těch typů, který ho rozpoznáte hned po prvních ranách, protože nikdo jiný takhle prostě nehraje. Nico už samozřejmě není součástí Iron Maiden, jeho zdravotní komplikace mu nedovolily dál fungovat na stoličce za bicími u téhletý legendy, ale nedá se nic dělat, každopádně pořád funguje, je aktivní, čilej, připravuje knížku, taky i nějaký další věci, co se týká hudební tématiky, takže pořád máme možnost ho sledovat a mít ho v povědomí, co se týká hudebních aktivit. Takže já Mikovi přeju všechno nejlepší, samozřejmě hodně zdraví do budoucna a doufám, že se dočkáme ještě dalších hudebních novinek a dalších hudebních aktivit, který pro nás tenhle ten chlapík má. My si dáme Linkin Park, Stone Sour budou a taky Doga na Rock Rádiu. No a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto

0: Nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Parvileta 2026. Poděbrady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. 3 sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
12: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Dnes to řekl Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnily dnes kolem 3 hodiny ráno. Informovalo o tom Národní dopravní informační centrum. Uzavřená byla od neděle. No a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 setin sekundy. Porazila ji jen Norka Jägerová.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno od západu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V Praze se bouralo, v ulici Vídeňská. Nehoda dvou osobních aut tam komplikuje průjezd. Počítejte s omezením a se zdržením počítejte v Děčíně, v ulici Kamenická, kde se ještě stále pořád řeší nehoda dodávky a nákladního auta, která tam komplikuje průjezd. Tak opatrně a v pořádku dojte.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: A my tady máme elektrický oběd, který startuje právě teď, 3 minuty po 11. hodině, poslední v tomto týdnu, tak pokud chcete si nechat něco zahrát, udělat si hezký den, třeba se připravit i na víkend, anebo jen tak si pokrátit dlouhou chvíli v práci nebo kdekoliv jinde, máte možnost si napsat na náš Facebook, do zpráv, anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Kamil Dráp je s vámi, váš šéf kuchař, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, a ode mě dneska hned první kousek, nebo ne dneska, vždycky dávám první kousek, ale dneska dám píseň, kterou uslyším večer naživo, nebo vlastně si ji i zahraju, protože tady mám pro vás Metalliku a dáme si Nothing Else Matters píseň, která dnes večer zazní v rámci představení a koncertu kapely Metallica Czech Tribute Band, který dorazí do Vítína u Českých Budějovic. Tak jestli tam chcete vyrazit, tak přijďte, pokecáme, poslechneme, zahrajeme a taky dáme, si myslím, i dobrý poslech u kapely Sarah, která tam hraje dneska s námi, takže se na to taky moc těším, už jsem kluky dlouho neviděl ani neslyšel. Takže já mám o zábavu postaráno, no a vy se postarejte o ten zbytek, který nás čeká do 12. hodiny. Tak si pište, a tady je Metallica.

Tak dneska večer se na vás těším, vytínu Českých Budějovic, Metallica, Czech Tribute Band, Sarach, bude to slušná party, dokonce je to tam krytý, takže může pršet jak chce. No a my se pojďme podívat na vaše přání, zdravíčko, šlo by něco od Baby Metal pro všechny, co už se připravují na Rock for People, napsal Olda. Tak já jsem vybral píseň, která hodně rezonuje hudebním světem, nebo respektive asi je hodně oblíbená u fanoušků, protože má načteno neskutečně moc sdílení a kliknutí a poslechů a tak dál. A je to jejich fúze společně s Electric Cowboy. Tak si to pojďte poslechnout, no, a můžete přemýšlet o tom, co se těm lidem na tom líbí. Každopádně je to samozřejmě super.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, pohodovka od Alanis Morissette z roku 1995. Ironic, obrovský hit, který si přála slyšet Petra. A další přání je tady od Vlastia, takhle je to napsaný. A mám nechat zahrát píseň Sem tam od Kaťáku, tak Sem tam tady nemám, ale dáme si z týhletý desky, která se teda jmenuje A co rock'n'roll, kde tahle ta píseň je na pozici číslo 3, je super. Celá deska je parádní, skvělej zvuk, hraje pěkně od začátku do konce, luxusně, písně skvělý. Prostě paráda poslouchat a celou tu desku otvírá právě titulní píseň A co rock'n'roll a je to úžasný, jak to tlačí hnedka od začátku, tak jestli můžu, tak místo písně sem tam si dáme tuhle, aby jsme navodili atmosféru alba A co rock'n'roll z roku 1989. No a tady jsou Kaťáci.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Tady Zakázaný ovoce.
4: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
3: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
7: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

Vždycky oběd na Rock Rádiu máme za sebou přesně polovinu, protože je 11:30 a přání, který jsme teď slyšeli, tedy Ozzyho Osbourna a Ordinary Man, chtěl slyšet z Denda. Další muziku chce slyšet Honza, který napsal, že by rád zařadil do dnešního elektrického oběda Arakain a Zapomeň. Takže další volnější věc, nicméně je to věc, která za mě je naprosto luxusní. Skvělá vyšla na albu Blackjack z roku 1992 a bohužel mám takový pocit, že je zbytečně opomíjená. Fanoušky nevím, ale kapelou Arakain určitě, tak jestli mě poslouchají kluci, tak zkuste se zamyslet, jestli třeba tahle píseň by si nezasloužila pódiovou a live prezentaci. Každopádně je výborná, teď vyšla zrovna nedávno reedice Blackjacka, tak si ji můžete koupit i na LPčku nebo na CD a já vám ji teď připomenu díky Honzovi právě v elektrickém obědě.

0: Výborný Darkness v elektrickém obědě na Rock Rádiu. Ty jsme si poslechli právě teď ve skladbě Is It Just Me? Skladba, která zazněla na přání Veroniky. Další přání je od Jany, která píše: ahoj, ráda bych poslala písničku od skupiny Harley Zrzavá pro dceru Ivetu. Zrovna zdobí svatební dort pro kamaráda, co se zítra žení. Hodně zdaru v práci a štěstí novomanželům. Díky, mamka Jana. Takže Zrzy, Zrzy už za chvíli a Harley.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a turu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna.

0: v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou, čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Pokébaj Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju poké.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

Dali jsme si Avatar na Rock Rádiu. Jirka napsal, že by chtěl slyšet tuhle muziku v dnešním elektrickém obědě, což mi připomnělo, že už jsem ji dlouho neslyšel. A hlavně tuhle desku, tedy ze který pochází. Samozřejmě skladba, kterou jsme teď slyšeli, ale mají i novou venku, tak tu si musím naposlouchat ještě, tu jsem slyšel jenom párkrát. Tak to je jenom takový tip třeba i pro vás, pokud byste chtěli slyšet Avatar. No a teď tady mám další přání. Ahoj Kamile, moje láska potřebuje zahrát Argemu, něco pomalého se vzkazem, že Dášo, nejsem jen sen. Moc děkuji, je tady napsáno. Tak dáme si něco pomalého a já si myslím, že úplně to nejrozpoznatelnější v rámci kapely Argema, jejich obrovský hit Vyznání.

0: About the Girl a Nirvana na Rock Rádiu. Poslední příspěvek do dnešního elektrického oběda, který chtěla slyšet Markéta. Koukám na čas, že už se nám sem toho víc nevejde, takže pro dnes i pro tento týden je elektrický oběd uzavřený. Každopádně já, Kamil, se s vámi neloučím, protože budeme pokračovat i po 12. hodině v rokovým porazu. Dan má cosi důležitýho, tak to musí vyřídit a já za něj zaskáknu. Takže teď se neloučím a uslyšíme se za chvíli.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezónu. Řekl to zbylý člen správní rady David Dušek. Pro letošek má knihovna financování zajištěné. No a závody kajakářů a kajakářek dnes začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu v Praze kvalifikace. Na startu v Troji budou Bára Galušková, Amálie Helgertová, Kateřina Beková, Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě si řekneme, jaký bude dneska počasí. Oblačno až polojasno, od západu s přiháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle se můžou objevit i bouřky. Tak s tím počítejte, teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia a zítra oblačno až zataženo s možností slabého deště a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě naše silnice. Začneme v Lounech, a to konkrétně na ulici Slovenského národního povstání. Tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, překáží v provozu, pozor na to. A v obci Raspenava na Liberecku si dejte pozor, v ulici Fučíkova. Tam se srazily taky dvě osobní auta a komplikují tam průjezd, tak tam počítejte s omezením.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej poraz.
2: No a jak jsem říkal před chvílí, Dan má cosi k vyřizování, tak jsem za něj zaskáknul a vzal jsem za něj páteční směnu rokovýho vorazu, takže spolu budeme ještě následující 3 hodinky. Mé jméno je Kamil Dráp, já vás zdravím při pátku. 5. června máme 4 minuty po 12. hodině a jestli ještě jste v práci, tak ať vám to hezky jde od ruky, doufám, že s Rock Rádiem to tak půjde a že vám to uteče. No a jestli už jste na cestě domů, tak vám přeju hezký start víkendu, doufám, že bude rokovej, ať už jste na nějaký akci nebo budete s námi vesměs s Rock Rádiem. No a co se týká muziky, tak si dáme Motorband, dáme si Bon Jovi a na začátek All Time Low. I got your

0: Anak Miles na Rock Radio, obrovský hit Black Velvet, rok 1989. Tak jsme se podívali do historie, ale teď se pojďme podívat do současnosti, a to konkrétně na náš web, kde najdete nabídku 3 alb v rámci rokovýho referenda. No a tam hlasujeme ještě dnes a zítra během odpoledne se to celý uzavře a budeme znát vítězný album, který si v sobotu od 19 hodin na Rock Radio celý pustíme. A tentokrát jsou to zasvěcený novinky, tedy alba, který vyšly v roce 2026, a ne zrovna, dá se říct, dlouho, protože jsou to čerstvý novinky a vy můžete rozhodovat o tom, kterou desku chcete slyšet. Třeba jste ji ještě vůbec neslyšeli, nedostali jste se na ní, nebo případně ani nevíte, že nová deska od toho daného interpreta vyšla, takže to může být i premiéra na Rock Radio. Pěkně si to odhlasujete, no a my vám to zahrajeme a nemusíte to nikde lovit a hledat. Každopádně v nabídce je deska Aldebridge, která se jmenuje stejně, tedy eponymně, pak Clawfinger, který vydali novou desku Before Do We All Die, a pak Rob Zombie, který je nabízí Great Satan. Tak tohle to jsou desky, které jsou v nabídce, hlasovat můžete. Aktuálně teda vede Rob Zombie, ale jenom o něco málo před Clawfinger, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne a jak ještě rozhodne dnešní hlasování a zítra tedy to sobotní. No a my si jdeme dát další muziku, která je daná. AC/DC budou Panoptiko a dáme si taky Guns N' Roses.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
12: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tak tohle byli Gáni na Rock Rádiu a ukázka jejich dvojky iluzí z roku 1991, alba, který vyšly rozděleně, což bylo velice zajímavý a netradiční, protože většinou se, když byl ten materiál, dělali dvoj alba, ale to samozřejmě zvedalo hodnotu té desky a Duff McKagan vysvětloval, proč tehdy vydali vlastně obě dvě desky ve stejný den, ale rozdělený na jedničku a dvojku. Tak bylo to kvůli tomu, že předpokládali, že jejich fanoušci nebudou mít tolik peněz, aby si koupili obě dvě alba. Tak nebo následně dvojalbum, který by samozřejmě mělo mnohem vyšší cenu než jednoduchá jednotlivá deska. Takže se domluvili tak, že vydají dvě desky s tím, že když jsou třeba kamarádi, tak jeden si koupí jedničku, druhý si koupí dvojku a pak si to vymění, nahrajou a budou mít oba dva díly. Je to taková zvláštní teorie zajímavá, kterou Duff pustil do světa, jestli je to pravda nebo ne, zkuste nad tím přemýšlet, ale jako je pravda, že tehdy se možná tak mohlo opravdu uvažovat, protože ty dvojalba byly hodně drahý a dalo se předpokládat, že si ho třeba nekoupí tolik lidí, jako když si koupíte jedničku a za čas třeba dvojku. Já jsem si první koupil dvojku teda. Musím říct, že jsem naposlouchával právě ten druhý díl, ten modrej, a k tomu červenému jsem se propracoval až později. Dřív jsem měl úplně jasno, že dvojka je lepší. Dneska už to mám tak jako pade na pade, protože ta jednička, do ní jsem hodně proniknul. A tak se mi líbí taky, myslím si, že obě dvě desky jsou skvělý a že jsou parádně vyrovnaný. Tak jsme zazpomínali na rok 1991, pojďme si dát Judas Priest, dáme si taky Amaranta, docela stihneme i Red Hot Chili Peppers.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do dodání stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by

Allegro. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
5: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
9: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké odpoledne přeje David Račák. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka nebude moci zvolit. Stát jí bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se ohradil proti vyjádření maďarského premiéra Pétera Maďara. Ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou. Blanár Maďarův výrok označil za absurdní a popírající historii. No a Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci. Při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství.
14: Rock Radio. Počasí.
16: Tak pojďme se podívat, jak to bude vypadat zítra s počasím. Oblačno až zataženo s možností slabého deště a maximální denní teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
16: No a z našich silnic tady mám aktuálně upozornění, který se týká Strakonic, nebo respektive výjezdu ze Strakonic směrem na Katovice, tak tam se stala nehoda motorky. Teď je to tam aktuálně v řešení, takže počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku směrem tedy na Klatovy a dál. Tak přeju pevný nervy za volantem a hlavně v pořádku dojďte.
13: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej voraz.
16: Tak Rockovej voraz pokračuje při pátku 5. června. Máme 3 minuty po 13. hodině a s vámi je Kamil Dráb dneska mimořádně, protože už jsem to říkal v úvodu předchozí hodiny, že Dan si potřebuje něco vyřídit a potřeboval volno, tak jsem za něj zaskáknul. A budu tady s vámi až do 15. hodiny. Do té doby taky samozřejmě spousta muziky a taky dva oslavenci. Jednoho si vezmeme na paškál už za chvíli. protože, no, nebudu říkat kdo, vy možná tušíte, každopádně si od něj taky něco zahrajeme. Ale ještě předtím Disturb, dáme si Rasmus a na začátek pojďme si dát klasiku už v podstatě Akcepti a jejich Princess of the Down na Rock Rádiu. Tak hezký odpoledne s Rock Rádiem.

0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Hello.

0: Tak jste určitě poznali vypsanou fixu na Rock Rádiu píseň Fortuna, což je takový utajený klenot za mě z alba Kusy radosti, tedy předchozí desky z roku 2022. Ale to už neplatí, protože je to předchozí deska, tedy ale už nemůžeme říkat poslední, protože poslední je deska Ideál, která vyšla teprve nedávno, před pár dny, takže je to žhavá novinka na trhu. A dá se říct, že si Mardy naděl tak trošku i k narozeninám, protože právě při dnešku 5. června slaví 52. Tak ho zdravím, jestli poslouchá. Samozřejmě za Rock Rádio i za sebe mu přeju všechno nejlepší, ať se mu dál daří, ať je dál spokojený, protože vypadá hodně spokojeně. Nedávno tady byl dokonce na rozhovoru, tak jestli chcete, jak působí, slyšet aktuálně, tak si najděte rozhovor na našem webu rockoviradio.cz, dejte si sekci podcast, tam najdete rozhovory nebo případně na streamovacích platformách a můžete se tam taky dozvědět novinky o vypsaný fixe, o tom, co chystají, o tom, jaká ta deska je a další informace. Takže Mardě mu přeju všechno nejlepší, tedy ještě jednou, samozřejmě hodně zdraví a spoustu muziky a ať se mu daří. Jdeme na muziku další, která nás čeká v playlistu Rock Rádia, dáme si Green Day, Five Finger Death Punch nebo tak Kaiser's Chief.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
11: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: když vyvinete velkou aktivitu a píly. Každopádně o tom jsem mluvit nechtěl, máme 13 hodin a 39 minut a chtěl jsem mluvit o Rokinu, protože vy víte, že jsme celý týden avizovali, že pokud nám pošlete fotku na e-mail studio@rokovyradio.cz celý vaší party, tak je možný, pokud teda o to stojíte, že získáte 10 lupenů na aktuální zastávku Rokinu, která je dnes v Jihlavě. A povedlo se to, fotku poslal Martin a získal ji pro celou svoji hasičskou partu, nebo respektive lupeny. To vítězství, to prvenství, protože naší odbornou porotu jeho fotka zaujala. Vy už ji teď najdete na našem Facebooku, tak se můžete podívat, pogratulovat a my samozřejmě Martinovi a všem ostatním, který míří na dnešní Rokin do Jihlavy, přejeme, aby si to užili, tu zábavu, společně s Kokotminit, Alkoholem, Dimitry, Horký Žeslíže, Trautenberkama a taky Traktorem. No a samozřejmě tam bude i Rock Radio. No a příští týden už se chystá zastávka Rokin Moravský Krumlov a i tam vám budeme rozdávat lupeny touhle formou. Tak jestli máte partu, se kterou byste chtěli vyrazit tam, tak určitě poslouchejte Rock Radio v příštím týdnu a všechno ostatní se dozvíte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No dozvíte, ono vlastně není co, ono je to vlastně furt dokola, to znamená zase pošlete fotku pro celou svoji partu a když to klapne, tak do Moravského Krumlova pojedete s 10 lupenama. No ale tak, příští týden to zase všechno rozjedeme. Teď už se pojďme věnovat muzice, dáme si Aleše Brichtu, dáme si Bring Me the Horizon nebo taky Mr. Big a kulturní tipy jsou pro vás připravený. Pokud se chystáte jinam, chcete vyrazit za jinou kulturou a zábavou, tak abyste věděli, kde se kolem vás co děje, tak od toho jsme tady my. A všechno vám řekneme, počkejte si na to.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: nebo v síti Ticketportál.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
1: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
5: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova hradiště koncert kapel Vysací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
4: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zjistí o ní nejtí tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje David Račák. Schvalovací proces převodu agent ze Strakovy akademie bude v souladu s usnesením vlády s jednotlivými ministerstvy dokončen ještě dnes. Sdělila to vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Odboráři úřadu vlády na dnešek vyhlásili stávku. Česko sužuje nejhorší sucho za 65 let a zdražuje krmiva. Balík sena se proto vyšplhal už na 2000. Zatím sucho dopadá hlavně na zemědělce. Proti loňskému roku mají někteří zatím jen zhruba třetinu sena. Porosty kvůli nedostatku vláhy nenarostly a sena bude výrazně méně. No a tenista Jakub Menšík se dnes utká s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se s o 9 let starším soupeřem utká po druhé. Na konci dubna prohrál v osmifinále turnaje v Madridu.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Pojďme si říct, jaký bude zítra počasí, oblačno až zataženo s možností slabého deště a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: A ještě zkoukneme v rychlosti silnice. Šumperk v ulici Havlíčkova, tak tam je hlášená nehoda dvou osobních aut. Projíždějte s opatrností, překáží to tam v provozu. A v Hradci Králové v ulici Bratří Štefanů, tak tam je nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie, která nehodu šetří, a taktéž to tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením.
15: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
12: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: Přesně tak, rokovej voraz, poslední 60-minutovka, ta páteční s datem 5. června. Kamil Dráb je s vámi dneska zcela výjimečně, zaskakuju za Dana, který měl cosi neodkladného, co musel vyřídit, a tak mě poprosil, abych to za něj vzal, a to jsem rád udělal v rámci kolegiality. Takže to spolu ještě dáme příštích 60 minut, než mě v 15 hodin vystřídají kluci a rozjedou rokový odpoledne. Do té doby ještě samozřejmě spousta muziky. Survival si dáme za chvíli, Kysáky vám dám z alba Revenge, krásnou baladu Every Time I Look At You. což je takovej utajený klenot téhle desky, a taky přihodíme Valda Genka. Na začátek zazpomínáme na muzikanta, který už bohužel není mezi námi, ale jeho hlas zní naprosto skvěle a pořád skvěle, protože máme bohatý archiv a díky tomu si na Rock Rádiu můžeme pustit třeba i píseň, kterou si teď dáme. Dámy a pánové, tady je Chris Cornell.

0: Posloucháte Rock Radio, rockovej voraz, a tohle byly Survival, který jsme si právě teď dali. No a my už jsme dneska mluvili o jednom oslavenci, který slaví narozeniny 52. oslavil Mardis vypsaný fixy, ale já jakožto bubeník nechci zapomenout na člověka, který taky dneska slaví narozeniny a zapsal se do rockové historie, potažmo spoustu z nás inspiroval. Co si budeme povídat? Nico McBrien, samozřejmě ex-bubeník kapely Iron Maiden, dneska slaví 74. narozeniny. V rámci kapely Iron Maiden už bohužel nehraje, nicméně zanechal obrovský odkaz, který od poloviny 80. let tahnul až do v podstatě nedávna, kdy jsme ho měli možnost vidět v řadách kapely Iron Maiden a natočil s nima takový alba, který netřeba ani jmenovat, ale můžeme samozřejmě Fear of the Dark bez diskuze, taky skvělý desky s Blazem Baileym a pak samozřejmě hlavně návratová deska s Brucem Dickinsonem, rok 2000, Brave New World. Tak tenhle ten člověk, který rockový historii strašně moc dal, dneska slaví narozeniny. A já mu přeju hlavně hodně zdraví, protože toho právě zradilo a kvůli tomu musel opustit řady Iron Maiden, ale samozřejmě taky spoustu další muziky, protože je pořád aktivní a činej. Tak doufejme, že se od něj, od tohohle mistra předrazu, ještě něčeho dočkáme. Pojďme si dát Harley, za chvíli dáme si taky My Chemical Romance a ještě předtím Motokeci.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
7: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
11: Rock Radio.
10: Rock je slušná muzika.
11: Rock Radio.
10: Motokeci Marcela Herbolta.
12: Ekce homo. Ejhle, člověk pronesl prý Pilát Ponský roku 33 poté, co svolil s ukřižováním Ježíše Krista Ekce homo pravil roku 1970 Jaroslav Papoušek a podle svého scénáře zrežíroval film Ekce homo homolka. Ekce homo pravili jen o rok později lidé z autoklubu Ekce homo Stenberg a začali tradici legendárních mezinárodních závodů do vrchu, což je závod, který je mezi příznivci vrchařských klání stejným pojmem jako ve Formuli 1 Monaco. Již zítra a pozítří se na legendární trať o délce 7 km a 800 metrů vydají jezdci z celé Evropy, aby si připsali výhru a nebo se pokusili překonat traťový rekord, který drží od roku 2022 Ital Merli, který štermenským kopcem s převýšením 307 metrů prolétnul za 2 minuty a 39,8 vteřiny. V dnešní době už by nešlo dělat jakoukoliv akci bez doprovodných náležitostí. V tomto ohledu štenberští pořadatelé mysleli na nás rockery. Dnes bude například hlavní hvězdou večerního městského programu Žlutý pes, v sobotu si na své přijdou pravověrní metalisté. Na náměstí zahraje legenda Citron, ale hlavní jsou samozřejmě závody. Sobotní program začne prvními tréninky již v 8 ráno, nedělní závody začnou jen o půl hodiny později. Přijďte o tomto víkendu kouknout na legendární závod na legendární trati Ekce homo a užívat si onoho ejhle člověk.
10: Rock Radio Motokeci.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1 Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head down. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: někam ven, jinam. Máte taky postaráno o zábavu, tak vám přeju, ať se vám líbí, ať si to užijete a hlavně si přes víkend odpočiňte. Samozřejmě ideálně ve společnosti Rock Rádia. Mějte se hezky.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Tady Zakázaný ovoce.
3: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
2: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
4: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
5: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

těm, co nedávají, jen berou. Ukážeme hranice, výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar!
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Zprávy. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Vysokém Mýtě na Orlickou Ústecku teď zasahují záchranáři. V rodinném domě v Dobrovské ulici vybuchla tlaková láhev a na místě jsou zranění, jak nám potvrdil mluvčí záchranářů Josef Strašík.
10: Na místo naše operační středisko vyslalo jednu lékařskou a dvě záchranářské posádky. Zároveň společně s námi na místě zasahuje vrtulník letecké záchranné služby z Hradce Králové. Na místě by se měli nacházet 4 pacienti, z nichž některý by měli být v kritickém stavu.
9: Hasiči mají na místě 5 jednotek, kteří provádí kontrolu objektu, protože silně po požáru zakouřený, budou ho ještě odvětrávat. Odvody živnostníků na sociální pojistné klesnou na loňskou úroveň. Umožní to koaliční novela, která dneškem získala podpis prezidenta. OSVČ tím ušetří 715 korun měsíčně. Petr Pavel také podepsal roční odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování. NCOZ dál šetří část trestního oznámení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Týká se to bitcoinové kauzy a dění po uzavření smlouvy o darování kryptoměny. Uvedlo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům auditu před měsícem. V pražském umělém kanálu v Troji se rozjel světový pohár ve vodním slalomu. Popoledně začal program kvalifikace. Finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční už za hodinu. Zítřek bude v Troji patřit kanoistům a kanoistkám. V neděli pak soutěžní víkend ve vrcholí závody v kajak krosu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Start víkendu je spíš ve znamení lehkých přeháněk a taky malý oblačnosti, takže není to úplně takový ten letní víkend, který jsme si představovali na ten první červnovej. Dneska rozhodně spadne ještě pár kapek, k večeru už by to mohlo být trošku lepší, každopádně v severozápadní polovině Čech určitě můžeme čekat ještě nějaký bouřky během dneška. Během večera ale by mělo těch srážek ubývat, mělo by se taky vyjasňovat, přes noc bude kolem 13 stupňů. Zítra to bude o něco lepší než dneska, bude kolem 23 stupňů celý den a pršet by mělo snad jenom na horách na severovýchodě a taky na jihozápadní polovině Čech. A jenom rychle k neděli. V neděli bude pršet na severovýchodní polovině republiky, takže jestli někam míříte, tak třeba na Šumavu.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Vážná nehoda se stala u Vyškova, dva osobáky tam bourali, vzniknul tam i požár jednoho z nich a proto na místě zasahují záchranáři, takže opravdu pozor, je to na příjezdu do Vyškova od Rousínova, je to u odbočky na nájezd na D1. Přímo na D1, tak tam je komplikovaná doprava u sjezdu na Brno, je to ve směru na Prahu mezi 194. a 189. kilometrem, tam přímo kolabuje doprava, vznikají tam dlouhý kolony, rozmyslete si, jestli tam tudy teď potřebujete projet. Dva osobáky bourali na Příbramsku na silnici 18 mezi mezi obcemi Višňova a Obory. I tam zasahují záchranáři, takže si tam dejte pozor. A ještě dvě auta se srazily u Teplic před vjezdem do obce Bystřany po silnici 8. Taky bourali dva osobáky.
11: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
12: Startuje páteční rokový odpoledne, máme 3 hodiny a 3 minuty a určitě už se těšíte, až si dáte pořádný klídek, protože možná teďka právě končíte svoji šichtu dnešní, a možná někomu naopak šichta právě začíná. Někdo je určitě dneska na Rokinu v Jihlavě, myslím, že se dneska hraje, a doufáme, že si to všichni užíváte. Každopádně teď spíše si tam posloucháte muziku a ne rádio. Každopádně pro nás, co nejsme na festáku, tak si užijeme nějakou muziku aspoň tady na Rock Rádiu. Dáme si Metaliku, Kabáti a jejich Burlaci za chvilku. Budu taky Bad Wolves společně s Diamantem a teď už Open Your Eyes a kapela Guano Apes.

0: Tak tohle byla Metallica Ain't My Bitch, pecka z roku 96. Právě teďka dohrála 30 let stará věc na Rock Rádiu a já bych vám naopak teďka rád pustil věc, která je prakticky úplně nová. Je to snad z dneška. Takhle nějak to zní. A rád bych vám teďka od téhletý skladby něco řekl a možná to bude trošku, já nevím, kontroverzní, nebo možná to nebude úplně něco, co byste na Rock Rádiu čekali. Tak dobře, první nápověda, kdo to je, je, že je to z Česka. Je to česká záležitost, vznikla teda v Česku, i když se na ní podílelo několik lidí, kteří z Česka nejsou. Třeba Karol Komenda, což je slovenský kytarista, taky tam je jeden takovej další kytarista, který se jmenuje Tommy Thayer, což samozřejmě vy už budete vědět, to je solový kytarista z kapely Kiss. Do toho Ondřej Fiedler, alias Fiedlersky, takový český producent. No a taky Dan Reed. No a vlastně ten, kdo tam zpívá, je Ben Christovo, dámy a pánové. Jestli jste strávili posledních 20 let tím, že jste si říkali Ben Christovo, tak toho v životě poslouchat nebudu. A co o něm vůbec mluvíš na Rock Rádiu, ty jeden? Tak si to dobře poslechněte, jak to zní. A pojďme si říct, že pokud s Benem udělá písničku Tommy Thayer z Kissů a Karol Komenda a prostě mají takovýhle dobrý rockový zvuk, není na čase možná přehodnotit některý svoje životní postoje. Postoje, které ale nemusíme rozhodně přehodnocovat, jsou ty, že máme dál rádi rokovou muziku, dáme si Aerosmith, Turbo anebo Queen a jejich Radio Gaga.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base.cz.
2: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
11: Go, go, go, gorila.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Dream On, tahle ta pecka od roku 73 je prostě nesmrtelná, je to jedna z nejlepších záležitostí od jedných z nejlepších kapel Aerosmith, právě teďka dohráli na Rock Radio 15 hodin 38 minut k tomu a samozřejmě vám to udělalo radost, doufám, mě to teda udělalo obrovskou radost, tahle písnička, věřím, že ale ještě větší radost má Martin a jeho hasičská parta, to je právě ta parta, ta rocková parta, která vyhrála tenhle ten týden lístky na Rock in Jihlava, a to hned 10 lístků. Na tom festiáku hrajou Kokot Minute, Alkehol, Dimitri Horký, Žeslíže, Trautenberg a taky Traktor, který exkluzivně letos hraje jenom na Rock in Festivalech. Takže jestli je chcete vidět, tak musíte na Rock in Festival. No a na ten se právě můžete dostat díky Rock Rádiu, stejně jako právě Martin a jeho parta. A na Facebooku Rock Rádia můžete vidět fotku jeho hasičský party, respektive jenom část té party. On tam přímo píše, toto je část naší rockové party a na té fotce vidíte tři hasiče a čtvrté je v autě ještě hasičským. A píše tam ještě, dalších 6 hasí skládku v Kozlanech. Myslím, že by si zasloužili odměnu za noc strávenou popás v odpadu. Tak já si myslím, že jako je to dobře spravedlivá dělba práce, protože zatímco 6 chlapů hasí skládku, tak samozřejmě další 4 se fotí a bojují o lístky. Podle mě to jsou dvě naprosto srovnatelně důležitý práce, takže díky chlapi, že jste takhle jeli za jeden pro vás a doufám, že si to dneska v Jihlavě moc užíváte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už ale jdeme na další rockovou muziku. Podíváme se Rammsteinům pod sukni. Uvidíme, co tam najdem. Škorpioni budou Hellstorm, s těma si dáme party. To víte, pátek je tady. No a zamilovaný nešťastná, tahle ta poloromantická záležitost od Rybiček 48 se blíží už za chvilku.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší.
0: 48 se blíží už za chvilku.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá.

0: Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
2: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Ostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cockerhell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Metal Fest Open Air.
8: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
9: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
8: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
8: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
7: Metal Fest.
8: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při hledání práce už dávno nerozhoduje jen výplatní páska. Čím dál víc lidí řeší pracovní atmosféru, firemní kulturu nebo flexibilitu. Jak se liší očekávání mladších a starších generací, vysvětluje marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting Marcela Vyskoková.
1: Starší zaměstnanci při výběru zaměstnavatele oceňují stabilitu společnosti, jistotu příjmu a dlouhodobé benefity. Pro generaci Z je naopak důležité, aby práce měla smysl, flexibilní pracovní doba, otevřená komunikace a duševní pohoda.
0: Starší mladší generace mají ale jedno společné, zásadně pro ně kvalitní firemní kultura. Policie v Praze si posvítila na motocykly, elektrokola a elektrokoloběžky. Během tohoto týdne při kontrolách udělala pokuty za 57 000. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav. Evropská unie by měla přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Před začátkem dnešního jednání lídrů unijních zemí a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat to řekl premiér Andrej Babiš. Ten už také jednal s černohorským premiérem, řešili třeba možné dodávky českých zbraní. Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S Taylor Townsendovou porazili v semifinále pár Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1. Udělali tak předposlední krok k dalšímu grandslamovému titulu. Finále čeká v neděli. O finále teď hraje Jakub Menšík se Zverevem. Dramatickou sadu ale ztratil 5-7, bitva ale dál pokračuje. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Začátek června máme zatím spíš pod mrakem a taky ho doprovází lehký přehánky a tak je tomu i dneska, kdy máme zhruba 19 stupňů průměrně. Na severozápadě v Krušných horách můžeme vidět i nějaký bouřky. Trošku míň deště je na jižní Moravě, tak aspoň tam je to samozřejmě v pořádku jako vždycky. Přes noc bude 13 stupňů, což není nic hroznýho. Zítra bude o něco líp než dneska, bude průměrně kolem 23 stupňů, trošku tepleji zase bude na jižní Moravě, kde bude 25 stupňů. Naopak v Krušných horách a hlavně na Karlovarsku tak tam bude lehce pršet, to samý taky v Krkonoších, ale zítra by to s tím deštěm nemělo být, kdo ví jaký. Každopádně v neděli bude pršet trošku víc a to hlavně na severovýchodní polovině České republiky.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: A jak vám to jezdí takhle při pátku? No tak dojezdilo takový auto, co stojí teďka na D1, takže dávejte si pozor na dálnici D1, kilometr 189 směr Praha. To odstavený auto stojí v levém pruhu, takže určitě doporučuji zpomalit a dávat dobrý pozor na cestu. Dvě auta do sebe narazily na Pardubicku, tam je to na silnici 36. Po sjezdu z dálnice D35 na obec Holice, tak právě mezi těma dvěma místama se srazily ty dvě auta. No a další dvě auta se srazily v obci Libecina na Orlicko-Ústecku. Je to na hlavním průjezdu obcí v zatáčce u kaple, tak i tam dávejte pozor.
4: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je tady, máme 16 hodin a 4 minuty, dneska je pátek, takže krásný víkend dneska začíná, aspoň doufám, že bude krásný. Co se týče počasí, to jsme teďka slyšeli, že nebude kdo ví jak valný, ale my si to rozhodně umíme udělat hezký, samozřejmě ideálně ve společnosti nějaký rokový muziky. Každopádně zůstaňte tady teďka napřímo, protože já bych se vás za nějakou chvíli rád zeptal, hlavně pokud rádi opejkáte buřty, tak rozhodně zůstaňte tady na Rock Radio a nejenom proto, že si zahrajeme vypsanou fixu Europe Soilwork a nebo Pearl Jam, protože to si rozhodně zahrajem.
2: Rock Radio.

0: Limity skončily právě teď na Rock Radio. Máme 16 hodin na 20 minut, 4:20. Tenhle krásný čas oslavíme tím, že si povíme něco o Mardym. Mardy neboli Michal Mareda je samozřejmě zpěvák, kytarista, textař, frontman kapely Vypsaná fixa, kterou jsme právě teďka slyšeli. Je to taky oslavenec narozenin, protože mu dneska je 52 let. Tak mu přejeme za celý Rock Radio všechno nejlepší. A samozřejmě na našem Instagramu a taky Facebooku už vyšlo video, kde jsme s Péťou natočili zase takový malý medailonek, kde se o něm dozvíte nějaký zajímavý věci. Třeba, co všechno dělal za práci, než vlastně se naplno začal věnovat hudbě, hlavně s kapelou Vypsaná fixa, ale samozřejmě taky Kašpárek v rohlíku, Mixle v pixle, prostě dělá toho spoustu. A takže ty informace se dozvíte tam. Já za sebe ještě chci říct, že pro mě byl Mardy vždycky hrozně inspirativní člověk, hlavně v hudební tvorbě, protože mě hrozně baví jeho texty, který na první poslech třeba trošku nedávají smysl, by se dalo říct, nebo některý lidi to tak říkají. Ale když se do nich ponoříte, tak vlastně zjistíte, že mají docela velkou hloubku a dá se tam najít spousta věcí. Třeba album Fenomén jsem slyšel dohromady asi tak 1000krát a celý jsem to slyšel furt dokola a vlastně teď jsem si to nedávno pouštěl a zjistil jsem, že si pamatuju furt všechny texty. No prostě je to skvělý. Takže Mardy, všecko nejlepší. Pozdravuji v San Diegu a doufám, že ho uvidíme samozřejmě i s kapelou Vypsaná fixa a se všema dalšíma jeho projektama. Ještě samozřejmě v hodně moc dalších projektech. Teď se bavil o tom, že možná příští album, což by bylo 12. album, potom co teďka vyšlo to 11., takže by možná po 12. albu už další alba nedělali, ale já doufám, že to jsou jenom takový ty věci, které prostě člověk říká, když má za sebou těžkou práci, která samozřejmě souvisí s vydáváním alba. Takže doufáme, že ještě další muzika od Fixy bude. Každopádně teď už hudba spíš od Toma Pettyho, Battle Beast a nebo taky Iron Maiden.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
11: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Stres.
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: A
16: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Ku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympic a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tom Petty právě teďka se svojí peckou Learning to Fly, tahle jeho asi nejznámější věc, právě teď dohrává v éteru Rock Rádia v 16:38. No a protože se blíží víkend, tak já jsem si říkal, že bych se vás rád zeptal na takovou jednu velmi důležitou otázku, protože to řeším poměrně často, že jo, hezký počasí už je, člověk takhle vyjede někam třeba na chatu nebo někam k lesu nebo takhle. No a opejkání buřtů, že jo, to je samozřejmě velmi oblíbená aktivita všech nás Čechů, ale teď ta zásadní otázka, jak ty buřty správně připravit, aby byly na tom ohni co nejlepší. A teď mám na mysli hlavně to, jak je naříznout. Protože jsou lidi, co je nařezávají podélně, jsou lidi, co je nařezávají příčně, někdo je dokonce dělá na kostičky, někdo nakrájí ten buřt na kolečka a pak si to jako napichuje, že to vypadá jako prostě takový malý buřtový čipsy. No prostě viděl jsem už milion způsobů. Dokonce mi někdo tvrdil, že nejlepší způsob je ten buřt nechat být, vůbec ho nenakrajovat, vůbec nic s tím nedělat a aspoň se to jako všechno udrží vevnitř. To mi takhle tvrdili. No a protože já vím, že ve vás rockerech mám prostě velkou skupinu lidí, kteří mají prostě svůj silný názor, tak by mě zajímalo, co vy si o tom myslíte a jak vy si ty busty děláte tak, aby byly naprosto fantastický. Napište mi prosím vás na Facebook, najděte si Facebook, napište tam do Rock Rádia, do zprávy, jak nejradši připravujete busty, no a já vám teďka pustím nějaký další pecky. Dám si Nirvánu, Clue, Sabaton anebo Iné kafe a jejich pecku Ráno.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Skonto na byte.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu.
6: Skonto na byte.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek.

0: ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
3: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Česko bude mít novou ombudsmanku. Stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská, která v dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu, nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Na podporu turistiky v Česku míří další peníze z krajů. Třeba na Vysočině navýšili příspěvek na obnovu turistického značení o 100 000. S čím mají peníze pomoci, ví mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
2: Klub českých turistů prostředky využije například na obnovu turistických značek, instalaci nových směrovek, výměnu poškozených map, údržbu tras po kůrovcové kalamitě nebo aktualizaci pasportu cyklotras v systému GIS kraje Vysočina.
1: V letošním roce přispěje kraj Vysočina i na pořízení propagačních stanů, které turisté umisťují při svých pochodech na start i cíl. Celníci na Znojemsku si posvítili na prodejce padělků. Těch v tržnici v Hatích zabavili za víc než 150 milionů. Většinou šlo o oblečení, kabelky nebo boty luxusních značek. Zmíněné firmy přitom žádné pobočky svých obchodů provozované místními trhovci neevidují. Na mezinárodní vesmírné stanici platí mimořádná situace. Sedmičlenná posádka dostala podle amerického národního úřadu pro letectví a vesmír pokyn ukrýt se v kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci. Důvodem je zhoršující se únik vzduchu z ruského segmentu. Ruští kosmonauté se mezi tím snaží závadu opravit. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Buďme rádi, že jsme tady na zemi, kde je vzduchu dost, každopádně je tady taky dost vody, protože během dneška rozhodně se nevyhneme nějakým srážkám. K večeru už by to sice mělo se trošku lepšit, každopádně ještě během pozdních odpoledních hodin bychom se nějakých srážek dočkat měli. Oblačnost rozhodně nikam zatím nemizí na východě, to znamená Morava, Slezsko, tak tam jí bude určitě dost. Přes noc bude asi 13 stupňů, zítra to s oblačností bude trošku lepší, bude taky o něco tepleji, bude něco mezi 21 až 23 stupni, ale každopádně déšť se nevyhne hlavně horským oblastem, a to v okolí Krkonoš a taky Krušný hor. Neděle ale zase bude pršet, a to víceméně po celý den a hlavně na severovýchodní polovině republiky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Praze na Štěrboholský spojce si dejte pozor na srážku dvou aut. Je to ve směru na Počernice, přímo za sjezdem na Štěrboholy. Překáží to provozu, takže si tam dejte pozor a radši dávejte dobrý pozor na cestu. V Chotěboři u Havlíčkova Brodu, tak tam se bouralo u domova pro seniory na Železnohorský ulici. Jsou to taky dva osobáky. Na Lounsku, tak tam narazilo auto do osvětlení. Je to v obci Radíče Ves mezi Podbořanama a Žadcem. Možná se to tam ještě nějakou chvíli bude řešit, takže si na to dejte pozor. No a ošklivá nehoda, autobus s cyklistou se srazili v pražský Hostivaři. Je to na Rabakovský ulici, hned po sjezdu z jižní spojky. Dávejte si tam dobrý pozor.
0: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Máme právě 4,5 minuty po 17. hodině a jenom v rychlosti bych vám chtěl teďka říct o takové zajímavosti, která se teďka děje ve zprávách, tím myslím zprávy na Facebooku Rock Rádia. Můžete mi tam napsat svoje tipy na ideální boost, myslím samozřejmě na opejkání, protože už jsem se vás ptal, jak to nejlíp naříznout, co s tím boostem udělat, aby to prostě chutnalo naprosto fantasticky. Každý to dělá trošku po svým a zajímá mě, který ten způsob je nejlepší. Píšete mi dost dobrý tipy, už jsem tady četl i něco o nakládání toho boostu do něčeho, než to. Jo, hele, za chvíli si o tom povíme, teď už ale rozhodně nějaká muzika. Dáme si tady Faith No More, budou taky Arakaini nebo Of Monsters and Men. Moc často to nehrajeme, proto to ještě jenom vyslovovat. Každopádně poslouchat to umíme všichni skvěle.

0: Pink Floyd je Another Brick in the Wall, tahle ta klasika v 17 hodin a 18 minut právě teď dohrává na Rock Rádiu, tak ten pán tam na konci volá, jestli nesníš, jak to je, když nedojíš svoje maso, tak si nemůžeš dát puding nebo něco takového. No a o masu se tady právě teďka bavíme, řešíme busty, řešíme opejkání bustů a já jsem říkal, že vám teďka řeknu nějaký nejlepší tipy, který jste mi poslali, protože řešíme opejkání bustů před víkendem, možná to některý z vás bude čekat a tak si rádi poslechnete nějaký tipy, anebo se zasmějete lidem, kdo ví, jak to vlastně jako dělají. No hele, dostal jsem docela dost tipů. Samozřejmě je tady spousta fanoušků klasického nakrojení, a to ať už podélního, nebo třeba na kostičky, nebo něco takového, ale prostě dejme tomu taková ta klasika, co asi můžete vidět všude možně, že jo, konce prostě do křížku, nebo do hvězdičky, nebo prostě různě. No ale nejvíc se mi líbily tady tři tipy a s těma se, nebo s, podělím se s váma o ty tipy. Nakrájet na kolečka ten bůst, udělat si z toho takový jako chipsy, jo, na ten píchák, nebo jak tomu říkáte, na ten nabudávák, tak si to tak jako hezky dáte postupně, no a samozřejmě zbyde vám prostě krásný, křupavý prostě takový chipsy. No, výborný. Další tip je naříznout ten bust, ale jako po celý délce, jako do spirály a vlastně kolem dokola. A když to pak napíchnete, tak on z toho ten tuk krásně vytejká, takže vlastně je to takový pěkně křupavý a není to pak zase takový prostě plný toho špeku, i když někdo to má samozřejmě rád. No, ale nejzajímavější tip, tak ten mi poslal Pepa a ten mi napsal, že samozřejmě klasicky naříznout všechno, jasně, klasika známe, ale na 24 hodin to naložit do medoviny. Naložíte to do medoviny, pak to jdete opejkat, no a během toho opejkání to ještě občas tak jako potřete. A ta chuť je prej velmi zajímavá, je to rozhodně něco nevšedního a já mám pocit, že to tenhle ten víkend musím zkusit. Takže Pepo, díky, všichni si teďka budeme užívat busty na medovině, ale každopádně ještě dřív si užijeme Cheda Krugera a Josie Scott, bude taky Proteus a nebo Bon Jovi It's My Life.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Gary Moore, Out in the Fields, proběhli jsme se teďka po polích, i když to počasí tomu zrovna úplně nepřeje. Je to takový spíš, že člověk, pokud není samozřejmě z cukru, tak může si vyrazit někam na procházku, už jsme zjistili, že můžeme opejkat buřty všemi možnými způsoby, taky samozřejmě můžeme vyrazit na spoustu festáků, Rock Radio rozdává lístky a příští týden zase samozřejmě budeme. No ale kdo nechce být venku v tomhletom počasí, tak možná si pustí nějaký film nebo seriál, to je vlastně taky docela v pohodě zábava, takhle když počasí zrovna nepřeje, člověk si někdy musí prostě odpočinout, tak to je. No a já jsem tak přemýšlel, už jsem dlouho neviděl žádný pořádný seriál, a tak jsem si říkal, že zkusím najít inspiraci v našich rockových kapelách a interpretech. No a teď mě tady jako na mě svítí ta písnička, která za chvilku bude od Dana Landy, a jmenuje se to Jo ulice. Tak já nevím, jestli tím chce dát nějaký doporučení, na co bych měl o víkendu koukat. Nevím, jestli to úplně stihnu. Já myslím, že kdybych měl vidět všechny díly ulice, tak tím strávím tak 14 let. Každopádně to asi v plánu úplně nemám. Mám v plánu ale rozhodně vám pustit další 4 pecky. Než skončí tato hodina, no a než samozřejmě dorazí Jirka, protože rok na přání už se blíží, takže můžete pomalu vymýšlet, co chcete zahrát. Můžete napsat na studio@rokovyradio.cz e-mailem, anebo samozřejmě taky na Facebook do zpráv Rock Radia, co byste chtěli zahrát. Napište to Jirkovi a samozřejmě můžete po 18. hodině taky volat do studia na slušnou rokovou linku 725 844 424. Teď už si dáme ty Red Hoty, All That Remains, bude taky Van Halen, Can't Stop Loving You. No a právě Dan Landa se svojí seriál obsesí Jo ulice.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivý.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 5. června v rámci Valečovského léta proběhne v přírodním amfiteátru u Valečovského hradu v obci Boseň u Mnichova Hradiště koncert kapel Visací zámek, Totální nasazení a Hand Grenade. Páteční program má i Vostrov Open Air klub v Mnichově Hradišti, kde zahrajou Otazník, Satanova malá raketka, Anarchia a Fakul. V sobotu 6. zamíří Cocker Hell Fest poprvé do Střezimíře. Hasičský dům ovládne poctivý rock a metal. První ročník nového festivalu nabídne silnou sestavu. Niakara, Seven, Jackers, Menhir a spoustu dalších. A sobotní tipy zakončíme pozvánkou na benefiční koncert pro Aničku, který se koná od 2 odpoledne v předzámčí Mníšku pod Brdy. Na programu mají bohatou rokovou nálož, tak je přijďte podpořit, je to pro dobrou věc. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá, hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
4: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zaměstnanci z úřadu vlády zůstanou po dnešní stávce ve stávkové pohotovosti. Usilovat budou o další jednání. Jejich cílem zůstává zastavit přesun útvarů zodpovědných za agendy závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na ministerstva. Nákup vstupenek přes internet může být velmi rizikový. Podvodníci totiž často vytvářejí falešné weby, vypadající jako oficiální prodejní portály. Na nich pak lákají na výhodné ceny anebo poslední kusy vstupenek, jak za D-Test potvrzuje Tereza Genserková.
2: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
1: Na akci se pak dostane pouze ten, který se vstupenkou prokáže jako první. Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd. Památkově chráněnou budovu získal u českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binár. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů. 30% budovy budou České radiokomunikace dál užívat za 3,5 milionů ročně. České Budějovice a Chrudim přišli o druhou fotbalovou ligu. Nezískali na ně licenci a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají Kladno a Česká Lípa a také Jihlava, která původně sestoupila. Pád Českých Budějovic a Chrudim jí ale paradoxně pomohl. Tolik zprávy. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by mělo být v sobotu jasno až polojasno. Ráno ojediněle s mlhami, během dne čekejte od jihozápadu přibývání oblačnosti na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. Na horách na severu přizvětšené oblačnosti ojediněle později odpoledne a večer, zejména v Čechách místy s přeháňkami. Ojediněle čekejte také bouřky a nejvyšší teploty na 26. V 1000 metrech na horách bude stupňů 16.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Doprava doleva, pojďme na D10 a 50,5 km na trasu Praha Turnov. Tam je porouchaný auto, je to osobní auto a projíždí se tam se zvýšenou opatrností, trošku to překáží na vozovce. V ulici Šeříkový v Mostě, zdravím bratry a sestry na sever, dvě havarovaný auta v téhle ulici, tak pozor na to. V Bohumínský v Ostravě to nějaký šikula napálil do svodidel, snad byl střízlivý, no dávejte na to bacha. A v ulici Československé lidové armády v Planí na Dlužnicí okres Tábor, tři auťáky rovnou v sobě. Tak, pozor na to, jezděte opatrně a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Mořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu pátek, blázni mají svátek, já jsem se vrátil z koncertu, krásně ze severního Německa, mám za sebou dneska asi 600 kilometrů, ale stejně jsem čerstvý a nabitý energií. A proto, abych tady s vámi odplul na dvouhodinovou výpravu za muzikou na naší pirátské lodi Rock Radio a samozřejmě já jsem váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak vás všechny zdravím, přeju vám hezký večer, pojďme se rovnou do toho pustit. Číslo jsem jako vždycky stejný, 725844424, pište na Messengera i do mailu, jak je libo. Na úvod dáme Linkin Park s ostroupeckou Bleed It Out, no a pak už je to samozřejmě na vás. Ta píseň má 2,5 minuty a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, přátelé, to byly Linkin Park a pecka Bleed It Out a já už bych tu měl mít, pokud se nepletu, na telefonu našeho námořníka nejmladšího Adámka. Ahoj, Adámku.
1: Ahoj.
0: Tak už seš ve vysílání, už tě slyší úplně všichni. To jsem žertéř, co? To jsem na tebe udělal takový vtípek. A je to tak, teďka tě slyší normálně každý, kdo poslouchá rádio. To je co? Hele, tak co bys si chtěl zahrát námořníku?
1: Mám kutésku.
0: No.
1: Něco asi od... To nechám na tobě, co pustíš.
0: Tak jo, a maminka má ráda Panoptiko, ne?
1: Ano.
0: No tak já jí něco pustím od Panoptika, co ty na to?
1: Dobře.
0: Tak co bysme jí mohli pustit? Tak třeba... Třeba Bátory, co myslíš? Byla by to dobrá písnička?
1: Jo.
0: Jo, tak jo, taky to pustíme. Hele, chlapíku, měj se krásně, měj nádherný víkend a pozdraví maminku, jo?
1: Mhm.
0: Tak, papa, ahoj.
1: Ahoj. Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, skvělá pecka od Queens of the Stone Age, která se jmenovala samozřejmě I Sat by the Ocean. No a to mi tady krásně navazuje na to, spousta z vás mi píše, kde jsem včera byl a s kým. Tak přátelé, byl jsem včera v Rostoku, když tak si to najděte na mapě, to je u dánských hranic až na severu Německa. Byl jsem na svých oblíbených Cannonenfieber. Kdo poslouchá rád Black Death, má rád třeba válečná témata, tak určitě bych doporučil Cannonenfieber. Třeba na rozdíl od Sabatonů, který jsou takový jako spíš víc pro všechny a berou ty války, jako popisují víc tak jako s patosem, tak ty Cannonenfieber se do toho opravdu popravdě položej. Vy, když přijdete na ten koncert, tak si tu první světovou válku opravdu odžijete. A fascinuje mě na tom to, že vlastně v poslední době se hodně řeší takový ty citlivý témata, když už jako se vám o tom nechce, tak ironii. Ne, oni do toho jdou naprosto natvrdo, opravdu, až si říkáte, tyhle, není to moc, není to moc. Opravdu je to pravda. Ty kluci jsou v podstatě, nebo ty kluci jsou pacifisti, takže to má tu přidanou hodnotu, že mluví o hrůzách války. První album se jmenuje Menschmühle, což je lidský mlín. A to ta první světová válka byla, opravdu naházeli vojáčky do Masomlejna. Tak to bylo. Jo, takže tam jsem byl, dokonce jsem byl až na Vanderminde, tam jsem se normálně vykoupal v Baltském moři včera, všecko jsem stihnul a teď už stihneme další pecku, kterou jste si napsali. Napsal Andrej Pankijevič. Ahoj kapitán, pustíš prosím tě pro mé slnečko Eriku písničku Whiskey in a Jar od Metallica. V středu mala polodospělých a polorokeráckých 9 rokov. Jo, to se ještě může říkat. Pak už je ženským od určitých let jenom 20. Maximálně 25. Všetko, len to nejlepší a nejkrajší je, jej želám, děkujem perfektně. Hoď tam klidně nějaký tvoj for, super se na tom bavíme, dík. Dobře. Hele, tak prosím tě, slnéčko, Eriko, ty ještě pít nemůžeš, tak si tu whisky dáš aspoň takhle od Metallica, rovnou takhle do džbánu. Takže jí nebude málo, neboj se, pokud budeš v životě mít zájem a budeš chtít, tak si ty whisky budeš moc vypít, kolik budeš chtít. Ale na to máš ještě čas, minimálně dalších 9 let. No a teďka ta Metallica jen a jen pro tebe a já ti za celý rok rádio přeju jako vždy. Hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Potisk trička, bilabel, CZ.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profi voda CZ.

0: Jo, to byly samozřejmě Iggy Pop a jeho parta Stooges a legendární pecka Passenger. Přátelé, trošku mi občas zadrhává mozek, jsem dneska opravdu takový jemně vyčerpaný, ne teda úplně, určitě si to dáme tady krásně dneska spolu. A co si dáme teď v našem roku na přání, tak to budou jaksi taxi. Psala mi tady nádhernou zprávu Lenka Klípová, ahoj, dnes jsem udělala ústní maturitu, dala jsem to, byl to můj rest z mládí, tak jsem si říkala, že to nenechám jen tak. Mám radost, že se mi to povedlo na poprvé. Můj chlap mě maximálně podporoval. Mohl by si prosím všem maturantům a jejich rodinám zahrát, že to vydrželi kapelu Jaksi Taxi, díky Lenka. Ano, je to vzácné a je to super, nebo ne vzácné, je to skvělý, když se takhle navzájem třeba i jako ne úplně ve školním věku lidi podporujou a doženou si ty sny nebo resty z mládí. Já třeba říkám pořád svojí přítelkyni, jde studovat psychologii a podpořím jí v tom, když bude mít zájem, tak ať si to dá. A já jsem rád, že jsi to Leni takhle zvládla a teď už po té maturitě tě čeká jenom party.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
1: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
0: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
5: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Profi voda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu. Ratatacích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
17: Ratatatatatrička.

0: Wake Me Up When September Ends, to byl Green Day, a teď si dáme nějaký Harleje, o který si tady psal Jakub Hnouš. Čágo, Jirko, pust tam prosím něco od Harleje, sedíme venku, grilovačka, pivko, tak ať to má šmrnc pro všechny, co poslouchají, že máme ten pátek. Tak, já doufám, že vám tam hezky roste tráva, a proto si tuhle tu píseň pustíme od Harleje. A než si ji pustíme, než ta tráva začne krásně růst do zelena, tak si tady řekneme, máme 18.47, to je krásné, tak si řekneme opět tradiční výzvu a pište si, v jakém jazyce chcete slyšet časové znamení dnešní a v jaké situaci byste ho chtěli načapat. Vysloužíte si tak píseň VIP na přání po 7. hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Pejně, Party in my head, a mně se dovolil před chvilkou Marcel, že bych chtěl odmenout do klasiku Warriors of the World United pro všechny liberecký motorkáře, čili do Reichenbergu hrajeme samozřejmě pro motorkáře. Blížili se tady dotazy, co jsem všecko po cestě na sever Německa, vlastně do Rostoku, zažil, jestli mě něco překvapilo. Tak překvapily mě čtyři věci, přátelé, jo. Překvapila mě, když jsme jeli tam, tak jsme přijeli do toho Warnemünde, nádherná oblast, já jsem přišel na pláž a říkám, tak se smočím v tom krásném baltu, a najednou jako se strašně rozpršelo a blesky třískaly všude kolem, tak to mě jako překvapilo. Pak jsem zjistil, že to nepřekvapivé, že tam to takhle normálně jako chodí. Když jsme jeli zpátky, tak mě překvapilo, když jsem řídil dneska vlastně, jsme se tak zakecali a najednou jsem viděl, že máme dojezd 0 kilometrů a svítí hladový oko, tak naštěstí to byl hybrid, tak jsme jako na tu elektriku doprděli k nějaký benzínce a bylo to dobrý. A pak, když už jsem měl toho detmetalu v tom autě jako za celou dobu dost, tak jsem říkal, já si tady naladím nějaký rádio, jeli jsme zrovna kolem Berlína, no a najednou slyším tohle, že jo. To mě taky hodně překvapilo, a potom mě jako překvapilo ještě, že se mi to zaseklo do hlavy a musel jsem si tu písničku najít a pustit si ji čtyřikrát. No tak pojďme se vyléčit, prosím vás, manouvrama, a dáme si pečku Warriors of the World United.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist 19 Uhr. Genießt die zweite Hälfte der Sendung Rock und Request und dann das ganze Wochenende. Tak, přátelé, dnes jste slyšeli, vážení posluchači, je 7 hodin večer, užijte si druhou půlku pořadu Rok na přání a následně i celý víkend. Jako starý německý moderátor, nebo jako moderátor ze starých německých časů, to chtěl tadyhle Petr, který napsal: ahoj kapitáne, prosil bych dnešní časové znamení jako německy, jako moderátor ze starých časů. Tak doufám, že to tak bylo a ty si za to, Petře, zasloužíš, co budeš chtít, co tady budu mít, tak ti zahraju. Jdeme si dát píseň vyloženě páteční do druhé půle našeho roku na přání, sednou jako krásná zadnice na krásný hrnec. Cure, Friday I'm in Love.

0: Tak přátelé, tohle tady nám dohrávají krásně Cure, Friday I'm in Love. No a Petr si samozřejmě psal nějakou německou kapelu za tu němčinu. A tak já jsem to zkusil tak, aby se, jak to je, vlk nažral a kozy zůstaly celý. Dáme si Rammsteiny, ale protože už ty němčiny za poslední dva dny fakt jako hodně, tak si dáme tu španělskou Tequiero Puta, která je stejně skvělá, protože tu jinde neuslyšíte než na Rock Rádiu. No, vyřídím tady ještě nějaký vzkazy. Bohužel nestíhám zahrát všem, ale vzkazy vyřídím, který jsem tady považoval za nějaký nutný. Psala Vrtule, Vrtule, čauky, můžu poprosit pro babinec u hospůdky, do hospůdky u žida, pro tebe taky houby magický, díky Vrtule. Zdravím babinec do hospůdky u žida, ženský, dejte si panáka na mě, ale jako nebo se mnou, takhle já to platit nebudu, ale dejte si jako, myslete přitom na mě třeba, jestli chcete, nebo na něco jiného myslete, to je mi úplně jedno. Kabáti budou, ale trošku jiný a ty už jsou objednaný, takže s tím nehnu, bude to Láďa, to je jaký pěkný. Hele, a ještě tady jedno přáníčko k narozeninám, to bych taky nechtěl propásnout. Věrka Mišková psala, ještě jednou ahoj kapitáne, šlo by prosím tě naší Sofince k dnešním 12. narozeninám, udělají to velkou radost. Popřát asi. Jo, přeje maminka, Věrka, tatínek, Libor a ségra Rozík schlumně, jo, schlumně Tína, nejsem ještě úplně slepej po těch 60 kilácích. Tak, jasně, určitě, prosím tě, Sofinko, hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch k tvým 12. A teď už Rammstein a Tequiero Puta pro vás, pro všechny a zvláště pro Petra.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: rozjetou druhou půli našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. A co si dáme po Hinder a Pet se Without You, dáme si nějakou epiku, co vy na to. Volal si o ní konkrétně Radek, který by chtěl pro všechny posluchače a taky k nám do rádia a samozřejmě pro jeho největší lásku na světě, Veroniku Doluhačovic, nechat zahrát nějakou pěknou písničku. Tak já jsem vybral píseň Senzorium. To je pro tebe, Veroniko.
1: Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base na Otočku. Je dobrý vstupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Tak už víme, kam zmizel Phantom opery, právě nám o tom zaspívali Nightwish. Přátelé, budeme pokračovat v našem roku na přání a teď maminka Tereska vrací Adámkovi úder, takzvaně, spíš pohlazení a pusinku, no a chtěla by mu zahrát jeho oblíbený Kabáty a píseň Laďa má velkou hlavu. Tak jo, Adámku, to je pro tebe a neber si to osobně, jak si maminka s tebe dělá srandu, že to je Áďa má velkou hlavu. Je to Láďa, jo, neboj, já jsem s tebou.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Ladíte správně Rock Radio, milí námořnice, a pořad, který právě posloucháte, se jmenuje Rok na přání. Tak, my se podíváme na to další přáníčko. To bylo od Simony Kobylkové, která napsala: ahojte, byla by možnost zahrát mému příteli Míšovi k dnešním 45. narozeninám, a to písničku od Journey, klasiku Don't Stop Believin'. Zrovna jsme na cestě obytňáčkem do Polska, budeme kempit. To je dobře, že budete kempit v Polsku, tak asi jedete na sever k moři, bych to tak předpokládal. Je tam krásně u Baltu, včera jsem se tam vykoupal, ani to nebylo tolik studený, přátelé. No, nicméně jsem tadyhle Simonce doporučoval, jestli bychom si místo notoricky známe Don't Stop Believin' nedali nějakou přímo na cesty. A ta pecka se jmenuje Anyway You Want It. A Simona souhlasila. A to je dobře. Dobře jsi udělala, drahá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Domašíně Petlerech za 9 milionů 150 tisíc. Byt 3 plus 1 v Lanškrouvně za 4 miliony 499 tisíc. Zahrada v Chrastavě na Liberecku za 399 tisíc. Rodinný dům v Lužnici na Jindřichohradecku za 9 milionů 750 tisíc. A pozemek k bydlení v Budyni nad Ohří za 3 miliony 198 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Páchnoucí klimatizace po zimě?
10: V autě 40 stupňů?
9: To nechcete.
10: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
9: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
9: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
10: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
9: Skočte si nakoupit.
10: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
9: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Milí námořníci pošílených Twisted Sister a We're Not Gonna Take It, si dáme něco pro zamilované při pátku. Voláme Míra, který by dnes chtěl pouze pro svou milovanou ženu Ivetku nechat zahrát od Whitesnake a starýho parádníka Davida Coverdale'a pecku Is This Love? Tak si všichni teď zavdáme, přátelé rokeři, chyťte své milé rokerky za boky a všichni si užijte tento krásný ploužáček.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Vážené námořnictvo, už teď musím říct ahoj. Náš pořad Rok na přání se samozřejmě přiblížil do svého finále a budeme končit s trochou pepře, ať se vzepře. O to se postaral mladý rocker Samuel, který by chtěl pro svou rodinu a zvláště pro strýce Jiřího, pro strejdu Jirku, nechat zahrát od Slipknot Duality. OK, plním, strejdu Jirko, máš skvělý jméno. No a z písní Duality se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Lajgis a budu se na vás těšit zase v pondělí u Roku na přání po 18. hodině. Užijte si víkend a mějte se, jak chcete. A něco pro to dělejte.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ekce homo. Ej, hele, člověk pronesl prý Pilát Ponský roku 33 poté, co svolil s ukřižováním Ježíše Krista ekce homo, pravil roku 1970 Jaroslav Papoušek a podle svého scénáře zrežíroval film Ekce homo homolka. Ekce homo pravil jen o rok později lidé z autoklubu Ekce homo Stenberg a začali tradici legendárních mezinárodních závodů do vrchu, což je závod, který je mezi příznivci vrchařských klání stejným pojmem jako ve Formuli 1 Monaco. Již zítra a pozítří se na legendární trať o délce 7 km a 800 metrů vydají jezdci z celé Evropy, aby si připsali výhru a nebo se pokusili překonat traťový rekord, který drží od roku 2022 Ital Merli, který štermenským kopcem s převýšením 307 metrů prolétnul za 2 minuty a 39,8 vteřiny. V dnešní době už by nešlo dělat jakoukoliv akci bez doprovodných náležitostí. V tomto ohledu štenberští pořadatelé mysleli na nás rockery. Dnes bude například hlavní hvězdou večerního městského programu Žlutý pes. V sobotu si na své přijdou pravověrní metalisté. Na náměstí zahraje je legenda Citron, ale hlavní jsou samozřejmě závody. Sobotní program začne prvními tréninky již v 8 ráno, nedělní závody začnou jen o půl hodiny později. Přijďte o tomto víkendu kouknout na legendární závod na legendární trati Ekce homo a užívat si onoho, ej hele člověk.
0: Rock Radio Motokeci.

jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1 Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfingers s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady se musí fakčit, makat! Tady se bude hulit jako nad skomína!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťo, řekni něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víťo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.